plameň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

podejrzený jako já, jo jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku.

Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, to jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hocom spíš jít najmou.

0: bránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekry a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš a hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ješkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil Nebe na zemi.

Perry s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: Tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánka.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mýho rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduji tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu. Buď fit, tak otevřeme všechna okna.

0: pane!
1: To byl František Filipovský, Holduji tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
2: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem. A Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnout něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze. Já tady nic takového nemám, já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... Aha, no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak to vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného, třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou? Uh-huh. No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když to upravoval, přepisoval, jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílu Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho
6: Patrik. Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku, jeden.
5: Ty taky, ty jsi čím nahobenější.
6: No, to je super.
5: A vyřej, je svalnatější.
6: To víš co, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče, ono to tam je.
5: Jo.
6: Ale prosím vás, já vás samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale to. Opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No, já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě no, jistě, budeme dodržovat
6: pravila. No, ne, nedodržovat, no,
5: dodržovat,
6: prostě.
5: Dodržovat.
6: A nějaký trestíky, trošku zvednu tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme
5: Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Že jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Fredo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo.

0: Hraniště postavím za půl, ne? Ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
1: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatu.
0: No jo, ale vnuci jsou ve věku, kde víc zajímají holky než mrkev.
1: Inu.
0: Prosím?
1: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
0: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
1: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
0: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
1: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
0: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
1: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
0: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
1: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
0: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
1: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
0: Jo, Gerendáš je vášnivý.
1: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Co ty ve vlaku?
4: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
3: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
4: No, je to zajímavý. Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
3: Jo, to, no, by to je hezké cestování, víš, ale ne každý vlak to má.
4: No, ne, tak já myslím, tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 9:45 třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední pendiák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
3: Víme dobře, co vystupuje.
4: Víš co, a je to škoda, protože no, nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude skvadra Azura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. A jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju...
3: Jo,
4: no jistě, a vlítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečum z toho okna, Martinku, a já čuměl.
3: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
4: Prosím tě, proč? No ano, a držák kalamáře, ty byl, no opravdu.
3: Nebo... A do školy jsi nosil dřevný penál.
4: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný na cigára.
3: No.
4: No, tak jsem to hnedka zkusil. No, už tehdy. Já jsem zkoušel spoustu věcí.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
4: A já to mám taky nějaký historky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
3: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 Děkuji. 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je na telefonu? Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
4: mě.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
5: Dobrý den. Simona, Frýdecko, Místecko.
3: Dobrý den.
5: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
5: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Bčko.
5: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
6: Tak já vás pozdravím v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
7: Dobrý den. A dal bych si to ozývat ještě jednou.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
8: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
8: A přeju krásný den, taky pondělní, po víkendu. A asi Ačko.
2: Asi Ačko vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlustvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
9: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
10: No počkejte, já mám 5 dětí.
9: Ne, v rodině, já vaši paní neznám.
10: No, tak.
9: Ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
10: A co vás toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
9: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlouk řemenem.
10: No jo, neměl rád aj zboňáky.
9: Ne, poznal maminku v tunelu.
10: Tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
9: Jo, koukám tak, že jste na tom jako souse Zindulka.
10: No tak toho neznám.
9: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
10: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
9: Já mám na něj kouk, bílej jako křída. Pojídá mu, co ti je, že jsi bílej jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě vodí si do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky vodu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
10: Vy jste veselý cestující. Veselý cestující já mám rád. Podívejte se, jen to v obejdu, aby někdo najel na černo a neokrádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
11: Promiňte, je zde volno.
9: Jo, prosím, vezměte místo.
11: Není třeba, já si hned sednu.
9: Tak fajn.
11: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no podeď by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
9: Že se opovažte, sundejte si ten kožich.
11: Ale prosím
9: to, vás. Počkejte, to je z Berana?
11: Ne, z Bulharska.
9: No to se potom nedívte, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska, od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
11: Tak já to hodím na chladno, jo?
9: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
11: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mi ho ukradne.
9: Kdo by vám ho ukrad, když jsem tady jenom já?
11: No právě.
9: Jo, počkejte, jak to myslíte?
11: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
9: Vy šašku jeden pošmáranej.
11: Co jste to řekl?
9: Já nic. Co pak si můžu z 60 kg hmotnosti dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
11: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
9: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
10: Ale pánové, snad byste se neprali.
9: Ne, my budeme hlasovat.
10: A o čem, smím-li vědět?
11: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
10: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování vlakem jsme probrali.
3: Prosím tě, to tím mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentrilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: to hrajete na Zámcích a na Hradě?
3: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
3: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se i na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu
3: no,
2: šanci?
3: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý, občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka,
2: ano.
3: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže a neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
3: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
3: Ano.
2: To úžasná dáma.
3: Ano.
2: Jo.
3: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají to
3: jsou,
2: v sobě. No.
3: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: Na blesu.
3: Jako, a jsou nesmírně jako v tomhle pokorní. A můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle, poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robota, robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
3: Ano.
2: Ano.
3: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni se vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizině lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že to jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásně detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
3: A ne, to ne.
2: Oštok vejš.
3: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce. A to jsem jako zažívám
2: krásně. Kolik toho ujedeš?
3: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na toho rád zavzpomínám, na Petra a setkání se, pozor, a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: Jsme spolu, ne no, hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie a on opravdu všechno tahal, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo?
1: Ne, nemá,
2: on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To, já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co ses? Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, on by takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. Jo, a říkal, jedno by to ujelo a normálně by to probíchlo. To bylo strašné, čeviče. Nemohl jsem nechat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, jasně. Ano. No tak jdeme to.
1: A dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo. Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřímově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřímově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nejenom jsem tím, že mě takhle někdo ze zadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup auták to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne zasako v těch zubech. Musím tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si jí dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belgimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě, to byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se já vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě,
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menší, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu. To je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, Navigace přesně. A odchody z domu. A nebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: No. Hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotnýho, pokračování.
6: Super,
4: dobře,
6: díky.
4: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den.
4: Nikdo tam je a nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Ano.
4: Ano.
7: Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás Zounar i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže srdečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správnej chlap. Mám vás ráda. A přeji, ať se vám daří. A vybírám pana Novotnýho pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, děkujeme. Je tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
6: No dobře, to taky Petr.
4: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no, tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Nepustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? Hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit. Jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem ji v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem ji tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co? Opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl.
2: Patriku, viď.
4: Odchody
6: jako
4: z domu.
6: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
4: No jo, jo, potvrzuješ to, že
6: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli za pať pámu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nesl.
4: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
6: No ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, o 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
4: Jaký byl pak návrat domů?
6: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju,
4: ano.
6: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak, co se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, ale viděl jsi to představení, to je krásný, čověče, já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci uchyl, kdybych šel do
4: zase divadla,
6: šel, to bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
4: Ano, nebo uklízí.
6: Nebo uklízí, no ne, já ne. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
4: Martin Zounar je naším hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
6: No, počkej, říkej.
4: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B a k tomu písnička naší kolegyně.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zunarem.
2: Jo, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Telefonu Jitka. Zdravím oba dva pánové.
3: Děkujem.
2: Přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
3: Děkujeme.
1: Vám taky.
3: Díky.
1: Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
4: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den, Honzo.
4: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko, dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ty už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, potom mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný. Pepo, otevři dveře.
7: Spěchám.
6: Rychle, Pepo, rychle. Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
7: zkusit. Pane vedoucí, nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
7: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, tedy myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
8: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
1: Humoriáda. Scénku si dohráme někdy příště, to je jen kousek. Tak a naskok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
3: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
3: Takže se na příští
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. Toto jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů pokračuje v přípravě výstavby nové městské čtvrti. Třebeň na Chebsku obnovuje kostel. Penzijním společnostem se kvůli novému zákonu nevyplatí penzijní spoření. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Ostrov na Karlovarsku dokončil studii prvních bytových domů v místech někdejší železniční vlečky. Zástupci města zároveň začínají jednat s bankami, investory a památkáři o možnostech financování budoucí výstavby více než 300 nových bytů. Další zásadní kroky v přípravě rozvojového projektu města ale budou muset zajistit po volbách až nově zvolení zastupitelé, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: Vlečka má minimálně na dvou místech vypracovaný takzvané studio proveditelnosti, kdyby jsme mohli vlastně v rámci třeba design and build začít soutěžit, ale vzhledem k tomu, že končí volební období, tak v tuto chvíli už to necháváme na nové zastupitelstvo.
0: Plánovaná výstavba bytových domů v území bývalé železniční vlečky patří mezi největší rozvojové projekty města za posledních 30 let. Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný. Opravené jsou stropy a letos obec chystá rekonstrukci věže. Práce se týkají výměny střechy i historického schodiště. Jak říká nezávislý starosta Karel Mikoláš, se záchranou kostela pomáhají taky státní dotace.
3: Jsme zařazeni v dlouhodobém programu, dostáváme dotace od Ministerstva kultury. Je to program na záchranu architektonického dědictví. Dostáváme mezi 600 až 800 tisíci plus nějakou částku, do toho potom investuje obec, takže do toho 1,5 milionu ročně prostě se do toho investuje.
0: Kvůli novému zákonu o doplňkovém penzijním spoření se produkt penzijním společnostem nevyplatí, tvrdí to prezident Asociace penzijních společností Radek Moc. Návrh vlády některé poplatky snižuje a další ruší. Podle Moce tak nebudou penzijním společnostem stačit příjmy ani na pokrytí základních nákladů. Každý nový klient tak podle něj bude pro penzijní společnost znamenat ztrátu. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii. Vyplývá to z dat Evropské služby pro sledování klimatu Copernicus. Ta v sobotu naměřila průměrnou denní teplotu na povrchu oceánů a moří 21,1 stupně Celsia. Tím tak o 0,1 stupně padl dosavadní rekord z března 2024. Stoupající teploty oceánů podle služby Copernicus zvyšují riziko extrémních povětrnostních jevů, včetně intenzivnějších srážek a případně k zesílení bouří. Teplejší oceán navíc může méně účinně pohlcovat oxid uhličitý z atmosféry. Sport. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala ke sportovnímu arbitrážnímu soudu proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný dopingový vzorek. Informovala o tom agentura AFP. Wimbledonská vítězka z roku 2023 odmítla v loni v prosinci neohlášený odběr vzorku. Zdůvodnila to strachem z cizího člověka ve dveřích ve večerních hodinách. Za odmítnutí dostala Vondroušová od Mezinárodní agentury pro integritu tenisu stejný trest jako v případě jeho pozitivity.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane mírný východní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji aktuálně nemáme hlášené žádné dopravní nehody a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké dobré ráno, zdravíme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je úterý 25. srpna a od mikrofonu vám příjemný začátek dnešního dne přeje Jitka Brošková. Já pro vás otevírám naše ranní vysílání aneb dobré ráno. Na programu je v jeho začátku anketa s dětmi Ahoj Rádio s otázkou, jak to vypadá, když se žije na dluh, tak si počkejte na odpovědi od našich nejmenších respondentů. No a v prvním ranním příspěvku příspěvku se pak vydáme do pražského planetária, které teď nově zve na večerní koncerty pod hvězdami. A o co přesně půjde, tak to se dozvíte už za pár minut v reportáži, kterou jsme pro vás připravili. Je 5:05 a úterní dobré ráno teď otevřeme s písničkou od Petra Mokan, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Jak to vypadá, když se žije na dluh?
1: Blbě. Mají ty lidi, kteří třeba v tom baráku žijí, tak mají hodně velký stres a furt se snaží ty peníze vlastně najít.
2: Že musí

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je čtvrtý na 6:01 minuta, venku máme polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia. Místy se dnes objeví občasný déšť, nejčastěji tedy bude polojasno až oblačno, přechodně se oblaha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 21 do 24 stupňů Celsia, na horách od 17 do 20 stupňů. Vanemírný vítr východních směrů 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž ta je na dvojce, tedy střední.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: tří.
1: 3 minuty našeho společného času jsme strávili spolu s kapelou Divoký Bill a my jsme rádi, že jste si nás hned po probuzení také dnes naladili. Úterní dobré ráno je na svém začátku a ještě než ho vyplní hudební vzpomínka na Karla Zicha, tak se vypravíme do pražského planetária. Tak můžete sem přijít na promítání o vesmíru, ale nově taky na koncert. Pražské planetárium totiž v září zahájí sérii víkendových koncertů, které spojí hudbu a vizuální vesmírné efekty. Koncertní série odstartuje už 25. září violončelistka Terezie Kovalová.
2: Je to kombinace projekce a hudebního vystoupení, kdy budu adaptovat svoji první desku Zinka pro tenhle ten neskutečný prostor.
3: Popisuje chystanou show, která propojí hudbu a vizuální efekty v jeden zážitek, hudebnice Terezie Kovalová.
2: Pro mě osobně, jak když jsem zjišťovala ty parametry, tak jsem rovnou rušila svůj termín v pražském klubu, který jsem měla letos mít, protože jsem si říkala, že to nemůžu vynechat a hlavně i pro mě to bude zřejmě jednou a naposledy. Já obvykle hraju, když hraju sama, tak hraju se smyčkovačema, takže ta podoba těch písní je vždycky chloupek jiná, ale určitě to bude adaptované na to, aby to bylo, řekněme, hladší průlet tím vesmírem, aby to nebylo jako jedna písnička začne, druhá skončí, bude to spíš jako kontinuální nějaký jako posun mezi těma skladbama.
3: Každý z 10 koncertů potrvá zhruba hodinu a každý bude jiný. Projekce totiž budou přirozeně reagovat na hudební složku, pokračuje kreativní producentka Michala Komrsková.
4: Koncipovali jsme to tak, že jsme vzali ty hvězdy, které vyprodávají velké sály, velké haly, a dali jsme je tady do toho miniaturního prostoru, kde je budete mít jako na dosah.
3: Kromě Terezie Kovalové, která koncertní sérii zahájí, vystoupí v planetáriu taky třeba Bára Basiková s Michalem Pavlíčkem nebo klavíristka Beata Hlavenková. Vstupenky půjdou pořídit přes stránky planetária. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov na Karlovarsku dokončil studii prvních bytových domů v místech někdejší železniční vlečky. Zástupci města zároveň začínají jednat s bankami, investory a památkáři o možnostech financování budoucí výstavby více než 300 nových bytů. Horní Slavkov na Sokolovsku zahájil opravu vozovky v ulici Větrná. Práce potrvají přibližně 2 týdny a řidiči musí počítat s dočasným omezením provozu. Město za opravu zaplatí zhruba 2 miliony korun. Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný, opravené jsou stropy a letos obec chystá rekonstrukci věže. Práce se týkají výměny střechy i historického schodiště. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Včera to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci s Otavou. Na turnaji série WTA v mexickém Monterrey postoupila tenistka Nikola Bartuňková do 2. kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičovou ve 2 setech 6-4 a 6-3. A dnes bude většinou polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Silnice 212 v Březové na Sokolovsku v části obce Studánka je z důvodu opravy vozovky úplně uzavřená. Objízdná trasa je značená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ráno podle vašich představ přejeme vám všem, kteří jste si k nám našli cestu, tak časně ráno. Je 6:30, dnes je 25. srpna a k svátku dnes popřejeme Radimovi. Význam jeho jména vysvětlíme už po 6. hodině, ovšem nejprve vám k snídani budeme servírovat samé parádní hudební kousky, také připojíme výběr očekávaných událostí a nebudou chybět ani tipy pro volný čas, tak buďte s námi. Hezké dobré ráno.
3: Můj člun asi trpí závadou, je častějc na dně.

0: Jen se přiznej, že tě scházím, zpíval ve své písni Valdemar Matuška. No, já vám přeji, ať vám dnes nic neschází. Je úterý 25. srpna a co se očekává? Tak poslanci se dnes znovu vrátí k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují takzvané únikové doložky. Návrh se do sněmovny vrátil už po druhé, nejprve ho poslancům vrátil Senát, po přehlasování horní komory ho vetoval i prezident. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer. Ty dokáží rozeznávat obličeje a novela má umožnit jejich používání za podmínek, které omezí využití osobních údajů návštěvníků jen na nutné minimum. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září. Kandidáti do podzimních senátních voleb dnes dostanou přiřazená čísla na hlasovacích lístcích. Vylosují jim je příslušné registrační úřady. O 27 míst v Senátu bude v prvním kole soupeřit celkem 154 kandidátů. A to je v historii voleb do Senátu druhý nejnižší počet, zhruba o 80 méně než před 6 lety. A plzeňský krajský soud dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Tomu letos v březnu uložil okresní soud podmínku a taky pokutu 150 000 korun za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplácených stipendií. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Hezké ráno, je 6:45, za malou chvíli vám poradíme, jak si hezky užít dnešní den, máte-li tedy volný čas, ale nejprve tu pro vás máme předpověď počasí pro dnešní den 25. srpna. Tak v našem regionu je polojasno, teploty se pohybují mezi 8 až 11 stupni Celsia a nejčastěji bude přes den polojasno až oblačno, přechodně se obloha i zatáhne a místy se vyskytnou přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 17 stupňů. Vanemírný vítr východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rostlové podmínky, ty jsou dnes většinou dobré a biozátěž, ta je střední.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Čerstvý šedesátník, zpěvák a herec Jiří Macháček nám se svou kapelou skupinou MIG 21 společně naservírovali písničku Malotraktorem. A kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Technická poradna pro seniory je připravená od 9 do 12 hodin v Městské knihovně Ostrov. Lektoři poradí třeba, jak obsluhovat chytrý telefon anebo notebook a jak nastavit určitou aplikaci. Místo je třeba si rezervovat. V malé scéně Domu Chopin začne od 19.30 povídání na téma Fichtlem světem. O svých výjezdech partaj kamarádů z Mariánských lázní na mopedech, zvaných jako Fichtl, popovídá Kamil Bradáč. Malá galerie Chebské galerie výtvarného umění nabízí pohled na dvojvýstavu prací výtvarníka Dalibora Nesnídala a grafického designéra Martina Kajzera. Jejich propojení s regionem symbolizuje i název expozice Snídaně v Kajzerwaldu. Karlovarská galerie umění zve na dvojvýstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta. Zatímco Jiří David vystavuje a představuje ve své kolekci nazvané Když je pro zření nutná tma sondu do témat lidské bolesti, tak Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Ve vstupní hale Krajské knihovny v Karlových Varech návštěvníky zaujme výstava fotografií s názvem Co vidím já. Ukazuje příběhy dětí v hostitelské péči jejich vlastníma očima. Dostali do rukou jednorázové fotoaparáty, aby mohli ukázat, co je zaujalo a co si chtěli zapamatovat. Různé oblasti Ašska zachytila na svých obrazech ašská rodačka Petra Blaženková. Její cyklus nazvaný Paměť míst uvidí návštěvníci v muzeu Hasičárna na Ašském poštovním náměstí. A pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří, ale i do světa abstraktních krajin nabízí výstava fotografií Jiřího Wendlera v Městské knihovně Ostrov. Jmenuje se Cestou světelnou do plošné dimenze.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj rozdělí 400 tisíc korun na zdravotní projekty. V Berninku na Karlovarsku budují novou vodní nádrž. Opozice připravuje ústavní stížnost kvůli návrhu zákona ke změnám rozpočtových pravidel. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj podpoří 3 vybrané projekty z oblasti zdravotnictví, prevence a podpory lidí v náročných životních situacích. Mezi žadatele rozdělí celkem 400 tisíc korun. Finance pomůžou s rozvojem krajských služeb a s konkrétní pomocí pro obyvatele regionu, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
3: Největší část zamíří na projekt Moc pomoc Tour 2026. Při něm si školáci, studenti i veřejnost vyzkoušejí první pomoc a zvládání krizových situací s využitím virtuální reality. Další peníze pomohou zajistit léčebně ozdravný pobyt tělesně postižených bývalých policistů a hasičů. Kraj podpoří také rozvoj klinické logopedie, jejíž kapacity jsou v regionu dlouhodobě nedostatečné.
2: V Besky areálu Pernink nádraží pokračují terénní úpravy a výkopové práce pro novou vodní nádrž. V zimě bude sloužit pro zasněžování, v létě pro koupání. Stát bude 15 milionů korun a náklady zaplatí areál z vlastních zdrojů. Zemina z výkopů poslouží k vyrovnání sjezdovky. Detaily přibližuje majitel areálu Vladimír Bruna.
4: První fáze je čistě o bagrování, dáváme na pak tu folii překrejeme kamenama, aby ta nádrž působila přírodně a byla hezká. A příští rok začneme s osazováním herních prvků na léto. Plánujeme tam dětské atrakce, různá mola, skákadla.
2: První část prací má skončit ještě letos. Kompletní dokončení plánuje středisko na příští rok. Opoziční poslanci připravují ústavní stížnost kvůli návrhu zákona, který mění rozpočtová pravidla. Novelou se sněmovna bude zabývat už po páté. Kromě standardních 3 čtení totiž ji vrátili senátoři a teď ji poslanci budou projednávat kvůli vetu prezidenta republiky. Opozice avizuje dlouhou debatu, například předseda ODS Martin Kupka varuje před následky této novely.
5: Nás ještě před chvílí přesvědčovala Alena Schillerová, že to musí udělat, aby odpovědně sestavila rozpočet. No ale teď už bohužel vidíme, když sama přiznává, že míří ke 400 miliardovému schodku, že jí jde jenom o to dál rozvolňovat pravidla tak, aby mohli rozdat peníze, které ale nemají.
2: Zástupci vládní koalice už teď mluví o možnosti zařadit pevné hlasování. Návrh státního rozpočtu na příští rok musí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO předložit vládě do konce srpna. Irán je podle tamního ministra hospodářství připravený na americké sankce. Ali Madani Zádeh to řekl s tím, že Spojené státy podle něj čeká další porážka. Dodal, že Irán má dvouletý plán, jak se sankcemi vypořádat. Reagoval tak na nově ohlášené sankce, kterými Washington cílí na Teherán i jeho podporovatele. Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta je cílem opatření odříznout Irán od veškerých ekonomických zdrojů, které pomáhají udržovat tamní režim při životě. Sport. Srbské volejbalistky zůstávají v brněnské skupině mistrovství Evropy neporaženy. Češky byly zatím jediné, které zvládly Srbkám vzít alespoň jeden set. Ty tak po 3 z 5 zápasů vedou skupinu B a jsou na nejlepší cestě po 5. za sebou projít na evropském šampionátu do finále. Počasí. Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená ulice Cihelní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jitro a bezproblémový start 25. srpnového rána přejeme všude tam, kde jste si naladili ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, které je už v plném proudu. A vězte, že spolu s námi můžete vstávat, obědvat i usínat. A právě teď si v dobrém ránu taky poslechnout písničky, co nestárnou, od Michala Tučného a Václava Neckáře, po níž budeme pak blahopřát. Čerstvou předpověď počasí nám přinesou meteorologové a prostor dostane i házená. Podíváme se, jak se obhájkyně dvou medailí, hráčky házené Kinžvart, chystají na nový ročník československé interligy žen. No tak ať vám nic neuteče, máme 5 minut po 6. hodině. Krásné ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

úterní dobré ráno nám vyplnil svou písničkou zpěvák Václav Neckář, který má bohužel v současnosti nejen nepříjemné zdravotní problémy, neboť skončil po pádu v nemocnici, ale taky ho potkalo obrovské neštěstí, neboť přišel o svého jediného syna. Ve věku 52 let včera zemřel Václav Neckář mladší, který bojoval se zákeřnou infekcí, způsobenou zřejmě streptokokem. Tak to je tedy pro Václava Neckáře velice těžké životní období, tak mu popřejme hodně sil, aby to zvládl. Je 6:12 a s vámi rádio vašeho kraje. A zdravíme teď především vás, kteří dnes 25. srpna slavíte narozeniny. Ze známých osobností dnes oslaví narozeniny také český herec Lukáš Langmajer, kterému je 46 let. 77 oslaví americký baskytarista, zpěvák a zakládající člen hardrockové skupiny Kiss, Gene Simmons. 39 oslaví skotská zpěvačka Amy McDonald a 56 narozeniny oslaví německá supermodelka Claudia Schiffer. No, také vzpomeňme a připomeňme, že v tento den roku 1930 se narodil skotský herec, představitel Jamese Bonda, Sean Connery, který se dožil 90 let. No, dívám se do kalendáře, svátek má Radim. Mužské křestní jméno Radim má slovanský původ, jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír nebo Radamír. Jméno se překládá

0: Pádá ze staroslovanského slova raděti s významem starat se a druhá část mir ze jmen Radimír a Radamír se překládá jako uspořádání nebo shromáždění. Takže jméno se ze staroslovanštiny vykládá jako ten, kdo se stará o shromáždění, potažmo velitel anebo organizátor.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 6.17 a jako obvykle dostanu slovo v našem dobrém ránu meteorologové. Takže přímo do Plzně zdravím po telefonu meteorologa Josefa Cinka. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Také, jak vypadá úterní ráno v celém našem karlovarském kraji?
2: Tak počasí máme takové různorodé, co se týká té oblačnosti, převažuje nám každopádně většinou oblačno až polojasno, no a teploty, ty se nám pohybují v těchto chvílích nejčastěji kolem 12 stupňů, nejchladněji je v Mariánských Lázních, tam máme 10 stupňů, naopak nejtepleji je pak v Karlových Varech, kde máme necelých 14 stupňů Celsia.
1: Mm-hmm. A co nám tedy přinese celý dnešní den?
2: Tak ten dnešní den bude mít určitý vývoj, té oblačnosti nám v průběhu dne začne přibývat. Teď po ránu bude oblačnosti tedy ještě ale málo a zasvítit nám tak může na chvíli i sluníčko. Během dopoledne té oblačnosti postupně ale bude přibývat. Obloha se nám v průběhu dne postupně zatáhne takovou souvislejší oblačností. No a místy se pak především odpoledne a večer přidá také lokální občasný déšť nebo přehánky. Ty srážky by měly být četnější hlavně v západní polovině kraje. No a co se týká teplot, tak ty nejvyšší denní teploty, ty nám vystoupí odpoledne na 20 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách tam naměříme teplotu kolem 16. No a vítr povane od východu až severovýchodu bude mírný s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. No a na večer by nám pak měl opět zeslábnout. Biometeorologická zátěž, ta je pro dnešní den opět pouze mírná, to znamená platí stupeň číslo 1.
1: O počasí jsem si povídala s meteorologem Josefem Cinkem. Já vám za to moc děkuji a přeji hezký den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ranní společnost vám dělá Český rozhlas Karlovy Vary a od hudby pojďme teď za sportem. Hráčky házené Kinžvart se naladily vítězstvím na mezinárodním turnaji v Plzni na nadcházející ročník Československé interligy žen. Do doprastav ligy vstoupí v sobotu domácím duelem proti Zlínu. S trenérem obhájkyň českého stříbra a československého bronzu Peterem Sabatkou si po vydařené generálce povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: Kinžvartské házenkářky mají za sebou turnaj v Plzni, který vyhráli. Všechny tři zápasy jste zvládli. Tak trenére, spokojenost týden před startem nejvyšší soutěže?
2: Spokojenost, no my jsme si dali nějaké cíle, ale samozřejmě, že toto bylo taky gradácia, to je záverečné části přípravy, avšak hrali jsme velmi těžké zápasy v průběhu a najmä s německými družstvami a takisto aj s maďarskými družstvami jsme hrali Sombateli, dvojzápas, takže jako velmi pestrá náročná příprava a som rád, že v týchto našich reáliách, že v té konfrontaci s týmito našimi supermi jsme dokázali jako udržet tu nějakou výkonnost stupajúcu, lebo jsme veľa investovali v príprave na také, som povedal, všeobecnosti a také komplexnosti a jsme zdokonalovali některé fázy hry a samozřejmě aj ty individuální kvality a celkovou tu súhru a tak som rád, že družstvo vyzerá, že jsme si svoje elementárne cíle naplnili a samozřejmě, že sa tešíme na ten začiatok, na ten vstup z tej prípravy do tej ligy.
1: Kádr zůstal prakticky pohromadě, může to být výhoda, anebo by možná nějaké okysličení kádru neškodilo?
2: Tak u nás nějaká velká fluktuácia kádra nenastává, ale samozřejmě, že si vzpomenuli, je to taká ta stabilná kostra tam ostala a určitě je to výhodou, že děvčata v podstatě zdokonalujeme v té súhre a samozřejmě, že víme, kde, ako, čo máme rozvíjať a je nás v podstatě v té individuální kvalitě a té súhre limitují ty věci.
1: Minulé sezóně třetí místo v československé soutěži, v finále českého playoff, tak asi se nabízí, že letos by to chtělo postoupit ještě o stupínek výše.
2: No tak určitě vždy máme ty nejvyšší ambice a chceme být na nejvyšších priečkách, ale to družstvo je stále mladé a minulá sezona byla vynikající. Já si myslím, že jsme prekročili svoje až limity, ale chceme pokračovat v tom ďalej, takže uvidíme, ako bude, okolo je zdatné a myslím si, že ale my to, co chceme, že napredujeme, tak to stále tam je.
1: No a co výzva jménem Evropské poháry?
2: Tak ideme teraz do druhého, v podstate do Euroligy a chceme tam zbierať nejakú skúsenosť. No a uvidíme, ak budeme silní a zdatní, lebo to je úplne iná kvalita. A ešte to, že sme v treťom koši, alebo vstupíme do tretieho koša, tak tam už absolútne, keď som videl tých súperov, ktorí sú v tom druhom koši, tak bude to pre nás obrovská skúsenosť ďalšia.
1: Říká pred startem nové sezóny trenér házené Kinžvart Peter Sabatka, z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.
4: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: sebe.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou. Letní písničky pro příjemný den. Letní písničky, které potěší. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
2: Půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Město chce práce dokončit do začátku května. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla. Březová u Sokolova staví 10 nových bytů v podkroví městského domu na náměstí. Hotové budou do konce roku. Práce vyjdou na téměř 25 milionů korun. Město na byty nezískalo dotaci a zaplatí je ze svého rozpočtu. Část Dyleňské ulice v Chebu je od včerejšího dne uzavřená. V okolí staveniště platí změna organizace dopravy. Přístup ke garážím v lokalitě zůstává zachovaný z obou stran. Průjezd skrz areál není možný. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o samostatného jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 20 u obce Teplička na Karlovarsku jsou z důvodu stavebních prací zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary a taky dnes se můžete v našem hudebním proudu těšit především na pěkné české písničky. Ty další nám k snídani naservírují skupina Olympic a Petr Spálený. No ale taky se dozvíte, s kým a o čem si budeme povídat v našem odpoledním vysílání, kdo tedy bude hostem dobrého odpoledne. A nevynecháme ani kalendárium. Je půl sedmé a dvě minuty.

0: O budíček do dnešního rána se nám s písničkou Dynamit postarala česká rocková legenda skupina Olympic. No a pokud vás zajímá, jaké akce chystají na podzim v Kraslicích, no tak nás poslouchejte také v odpoledním vysílání. Hostem dobrého odpoledne bude dnes ředitel Městského kulturního centra Kraslice Ladislav Sedláček, který připomene například 80. výročí volejbalového klubu Tatran Kraslice. A nebo nás pozve na kraslický jarmark a na další akce. Tak si to nenechte ujít dnes po 15. hodině.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před malou chvílí nám dohrála norská hudební skupina AHA. Na hodinách 6.42, za 3 minuty bude 6:45. A jaké bude počasí? Tak aktuálně máme v našem regionu většinou oblačno a teploty se nám pohybují mezi 10 až 14 stupni Celsia a místy se objeví občasný déšť. Dnes přes den tedy čekejme oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia, na horách naměříme 16 až 19 stupňů. Fouká jen mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a vítr večer pak zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes,
2: úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Dragie soutěžníci, přijímám to řešení.
2: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já

0: Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Sedm hodin.
6: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Na železniční trati ze Sokolova do Kraslice začala týdenní výluka. V ostrově u Karlových Varů pokračuje modernizace biatlonového areálu. Lépe zvládat výpadky léků by měla pomoct novela zákona, kterou teď připravuje ministerstvo zdravotnictví. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dnes začala týdenní výluka. Důvodem je oprava kolejí, výhybek a železničního přejezdu v Oloví. Osobní doprava je v celém úseku nahrazená autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. Přeprava kočárků, jízdních kol nebo vozíků bude v autobusech omezená. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
7: Na trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dojde k opravě kolejí, výhybek a další související údržbě. Z toho důvodu je v dotčeném úseku od úterý 25. srpna do pondělí 31. srpna zavedena náhradní autobusová doprava.
5: Ostrově na Karlovarsku pokračuje první etapa modernizace městského biatlonového areálu. Stavební firmy v současné době připravují náspy běžeckých tratí, přístupové cesty a budoucí tréninkové plochy. Investici za více než 9 milionů korun chce město dokončit v listopadu, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
8: V současné době jsou tam hotové skrývky, příprava na odvodnění a začínají se dělat komunikace, to znamená obrubníky, příprava na hřiště, střelnici a plochy, které budou nakonec pevněny a na kterých budou postaveno samotné to zázemí formou kontejnerů.
5: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
9: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
10: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
11: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
10: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
12: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
10: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Jih Francie zasáhlo tornádo. Zraněných je více než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomas nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro jejich obyvatele úřady zajistili náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz, a to především na letištích v Nice, Bordeaux, Marseille a Toulouse. Problémy řešila taky letiště v Paříži.
0: Sport.
5: Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojsky v Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do úterního čtvrtfinále.
6: Počasí.
5: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Chebu je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřená část ulice Pražská.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Řetězový e-mail volá po vystoupení z Evropské unie, protože kvůli ní údajně odcházejí z Česka zisky místních firem. To však ale není pravda. A jak to s dividendami místních podniků je a kolik od nás do unie posíláme, tak to si povíme krátce po čtvrt na osm v dalším díle našeho seriálu Ověřovna. No a jaká padne otázka v ranní anketě Ahoj rádio? Tak dnes se budeme děti ptát na to, co je to parodie. Je 7:05 a úterní dobré ráno pokračuje písničkami, co nestárnou, od Rangers a Jiřího Korna.
6: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co je to parodie?
1: Že když je třeba Harry Potter a teďka se na něj udělá parodie, že třeba mluví sprostě a takhle.
2: Že třeba něco sprostě natočí na internet.
3: Je to větší sranda a takhle.
4: Že něco přivědí ty normální slovo na sprostý.
1: Že když je třeba něco smutný a najednou teďka parodie z toho udělají, že je to

0: počasí.
1: Je 7:45 a spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do úterního rána, které má většinou oblačnou oblohu a teploty se nám pohybují mezi 10 až 14 stupni Celsia. Dnes čekejme oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být i místy přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat od 20 do 23 stupňů Celsia. Na horách zaznamenáme 16 až 19 stupňů. Vanemírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrém ráno obsadila jedno z míst zpěvačka Lucie Vondráčková a na hodinách 7.20. Ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary pokračuje dál. Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. A to znamená, že k nám proudí víc unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se ale teď šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás Unie okrádá. No a že to není tedy pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. Detaily teď proberu s redaktorkou Anou Bečkovou, kterou vítám ve studiu. Hezké ráno přeji.
1: Hezké ráno.
0: Tak jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česko má?
1: Od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství v Evropské unii, Česko získalo více než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem Evropské unie v čerpání peněz.
0: No a co se na tom autorovi řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési osmileté období má jí celkem o 2240 miliard korun. Ročně tedy o 280 miliard. Z Evropské unie má oproti tomu do tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun. A to cituji s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli skutečná čísla z dat ministerstva financí.
0: A kde na tahle čísla pisatel přišel?
1: V tom e-mailu se od počtu spojených s Evropskou unií postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka, takzvaně na západ, v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč? Vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla, doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie. Na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firm sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se dostává ke zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl. A Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snažšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailu volají. Peníze do zahraničních firm by totiž z Česka proudily i dál.
0: Říká redaktorka Anna Bečková, které děkuji, přeji hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

잘 오시네.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebl. Úterní večer s Českou televizí.

0: osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov na Karlovarsku dokončil studii prvních bytových domů v místech někdejší železniční vlečky. Zástupci města zároveň začínají jednat s bankami, investory a památkáři o možnostech financování budoucí výstavby více než 300 nových bytů. Horní Slavkov na Sokolovsku zahájil opravu vozovky v ulici Větrná. Práce potrvají přibližně 2 týdny a řidiči musí počítat s dočasným omezením provozu. Město za opravu zaplatí zhruba 2 miliony korun. Třebeň na Chebsku opravuje kostel. Práce jsou rozdělené do několika etap. V tuto chvíli je historický objekt odvodněný, opravené jsou stropy, ale to z obec chystá rekonstrukci věže. Práce se týkají výměny střechy i historického schodiště. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Spojené státy plánují od ledna zvýšit cla na dovoz vozů a automobilových součástek z Kanady na 50%. Včera to na své síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump. Pokračuje tak v eskalaci s Ottawou. Na turnaji série WTA v mexickém Monterrey postoupila tenistka Nikola Bartuňková do druhého kola. 38. hráčka planety na úvod porazila Chorvatku Antonii Ružičovou ve 2 setech 6-4 a 6-3. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 u Dolních dvorů na Chebsku ve směru na Cheb leží paleta na vozovce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ať už je doma, v práci, na cestách nebo na dovolené, ladíte rádio vašeho kraje a my jsme rádi, že si užíváte další letní ráno spolu s námi. Dnes je úterý 25. srpna a protože i dnes vyšly noviny, tak ty regionální prolistujeme spolu s Lukášem Staňkem. No a taky si poslechneme ukázku z pořadu Alex a host, v němž se dozvíme, kde se folkový písní písničkář Miroslav Paleček seznámil s Michaelem Janíkem. Tak buďte s námi, je 7:30.

0: Dnešní noviny.
1: Vaším společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Za 5 minut bude 7:45 a dnešním vydáním regionálních novin listoval editor vysílání Lukáš Staněk, kterého také vítám ve studiu. Dobré ráno.
2: Krásné ráno.
1: Tak o čem píše dnešní regionální deník?
2: 30-letý cizinec, který řídil pod vlivem alkoholu, se v Karlových Varech pokusil policisty uplatit. Nejprve jim nabídl 5 000 korun. Nabídku zvyšoval a nakonec policistům nabídl 50 000 korun s tím, že věc nebudou řešit a budou dělat, jako by se nikdy neviděli. Regionální deník ve svém článku upřesňuje, že policisté zastavili vozidlo Subaru minulé pondělí. Dechová zkouška řidiče vyšla na 1,07 promile. Cizinec se pak snažil policisty uplatit. Ti ho zadrželi, provedli s ním další dechové zkoušky a vyzvali k lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem krve. Jemuž se podrobil. Poté skončil v policejní cele a v případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 6 let.
1: No a ještě pojďme prolistovat regionální přílohu Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
2: Muži z Chebska hrozí až 8 let vězení za inscenování krádeže svěřeného Audi, které nechal rozebrat a díly prodával na zahraničním webu pod vlastním i smyšleným jménem. Jak informuje dnešní Mladá fronta, policie ho obvinila ze zpronevěry a také z nakládání s hormonálními látkami. Při prohlídce u něj totiž našli anabolika. Auto užíval od roku 2022, klíč pak předal neznámé osobě. Vozidlo odvezli a rozebrali, krádež nahlásil o 2 dny později. Škoda činí asi 1 300 000 korun. A v dalším z regionálních článků dnešní Mladé fronty se dočtete, že na starém železničním náspu z českých hranic do německého Adorfu vyrostla nová přeshraniční cyklostezka Mokelbahn. Pro cyklisty, ale i chodce je tak k dispozici nová cesta do Německa. Trasa je dlouhá 8,5 kilometru s výškovým rozdílem pouhých 140 metrů, což z ní činí ideální trasu pro rodiny s dětmi, rekreační jezdce i majitele elektrokol. Novou cyklostezku, která se vine idylickou krajinou plnou malé lesů, kopců a vesniček, lze na kole pohodlně zdolat přibližně za 50 minut.
1: Tak to byl přehled regionálního tisku a Lukáš Staněk, děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Krásné úterní ráno ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 7:45 a dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přichodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách tisících metrech naměříme kolem 16 stupňů. Vane mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Rostové podmínky jsou dobré a biozátěž ta je mírná.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Přejeme vám i nadále hezký poslech a pohodové úterý. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a určitě si nás najdete také na internetu, ať už na Facebooku, taky na Instagramu, anebo i na webu vary.rozhlas.cz, kde se dočtete čerstvé zprávy a informace z našeho regionu. Také si můžete připomenout ty nejdojemnější příběhy zlatých manželských párů v pořadu Zlatá láska. Můžete si podle některého z receptů připravit nějakou dobrotu, dozvědět se naše programové tipy, anebo také zjistit, jak nás naladíte a případně, jaké písničky vám právě ve vysílání hrajeme. Za 8 minut bude 8 hodin a já připomenu, že dnes po 13. hodině vysíláme pořád Alex a host. A tentokrát bude hostem Alex Minářové, folkový písničkář Miroslav Paleček. Dozvíte se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky.
0: Ještě jednou připomenu, že celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Skaly, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Ostrov u Karlových Varů hospodařil v první polovině roku s kladným výsledkem. Hrad Loket přivítal letošního 100 000 návštěvníka. Osobní vlak najel u Křivoklátu do Kamení, uniklo několik stovek litrů nafty. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Za prvních 6 měsíců letošního roku dosáhly příjmy ostrova u Karlových Varů 323 milionů korun a výdaje 318 milionů. Město tak zatím hospodaří s přebytkem a připravuje si tak dostatečnou rezervu pro plánované investice, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: V podstatě na jednání rady jsme řešili i hospodaření města za první pololetí a musím říct, že teda zatím městu se daří, protože jedeme takzvaně z provozních peněz, které dostáváme pravidelně v tranžích dvakrát do měsíce. Na účtech města v současné době je bezmála 123 milionů korun.
3: 100 000 návštěvníkem hradu Loket na Sokolovsku se v tomto roce stal Igor Hofman ze Stráže na Tachovsku. Loni památku navštívilo celkem 164 650 lidí. Do celkových statistik se přitom letos nově započítávají taky návštěvníci druhého okruhu, který se zaměřuje na tradiční řemesla. Jubilejního hosta přímo v bráně čekalo slavnostní přivítání, jak doplňuje ředitelka hradu Jana Těžká.
5: Každého 100 000 návštěvníka každý rok vítám osobně a předáváme speciální taštičku plnou propagačních předmětů a drobných upomínkových předmětů spojených s hradem Loket. A samozřejmě dostává 100 000 návštěvník taky lejt hradní paní, který jej opravňuje navštívit hrad do konce příštího roku s rodinou.
3: Hrad Loket zůstává otevřený i během podzimu a zimy. U Křivoklátu najel osobní vlak do spadlého Kamení. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které teď hasiči odčerpávají. Vlak nevykolejil a nikdo se nezranil. Hasiči z něj evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je zatím přerušený. Vietnam postaví svou první jadernou elektrárnu. Tender vyhrála ruská společnost Rosatom a podle smlouvy by dva nové bloky měly začít vyrábět elektřinu nejpozději do roku 2035. O zakázku se původně ucházelo i Japonsko, nakonec ale svou nabídku stáhlo.
6: Vietnam má hotové projekty na dva jaderné bloky, Ninh Quan 1 a Ninh Quan 2, ale v roce 2016 se práce na prvním bloku zastavily kvůli nedostatku peněz. Země dlouhodobě vykazuje jeden z nejrychlejších ekonomických růstů v celé Asii. Elektřiny má málo a proto vláda rozhodla, že energie z jádra bude mít prioritu, a to na úkor jiných dlouhodobých projektů. Po dokončení obou bloků bude výrobní kapacita první jaderné elektrárny v zemi 2400 MW. Do roku 2050 chce Vietnam z jádra vyrábět už 14 000 MW. Z Asie David Jakš, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siňaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Petnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašerot i americkou dvojici Sternová Harrison ve dvou setech. Do druhého ze tří kvalifikační kol ve dvou hře prošly v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruvěrtová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zvenčená oblačnost. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Z
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na dálnici D6 u Dolních dvorů na Chebsku ve směru na Cheb leží paleta na vozovce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Schválně, vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Za chviličku tady dostane slovo Martin Písařík, o počasí dáme řeč s meteorology a také navštívíme Chebskou galerii 4, kde vystavuje hned tři své fotografické cykly plné krásných žen Hynek Čermák. Je 8 hodin a 5 minut a snad vás teď potěšíme písničkou od Marka Ztraceného. Dobré ráno.
7: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ano, 25. srpnové si užíváte s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 8:45 a náš ranní program pokračuje předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A to má pro nás meteoroložka Marta Suchá, která čeká na telefonu. Já vás vítám mezi námi a přeji pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
0: Tak jakou máte pro nás předpověď počasí na dnešní den?
2: Tak dnes počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, která je spojená s tlakovou níží nad západní Evropou. Teď je na některých místech i polojasno, ta zmenšená oblačnost bude ale jen přechodnou záležitostí, jinak jí bude během dne hodně oblačno, odpoledne postupně až zataženo a lokálně se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Teplotně na tom budeme podobně jako včera, nejvyšší denní teploty budou nejčastěji slabě na 20 stupňů, v intervalu od 20 do 23 stupňů Celsia, na horách od 16 do 19 stupňů. Vítr povane mírný od východu až severovýchodu rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak zeslábne.
0: Tak takové počasí nás čeká dnes a pojďme ještě připojit předpověď na středu, jak bude zítra.
2: Zítra to bude s počasím podobné jako dnes. Oblačnost bude zvětšená, srážky ve formě přeháněk nebo občasného deště se objeví v noci výjimečně, přes den pak zaprší místy a vyloučit nemůžeme během dne ani bouřku. Později odpoledne budou srážky ustávat a ve večerních hodinách k večeru ubývat i oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů, maxima budou stejně jako dnes mezi 20 a 23 stupni Celsia. Vítr ten bude zítra pouze slabý, proměnlivý.
0: V dobrém ránu hovořila o počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji. Pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, krásný den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: hlasem a pěknou písničkou nás pozdravila Luciana Krecarová, kterou všichni známe jako zpěvačku Anuka. No a snad se vám i dnes hezky poslouchá. Za 8 minut bude 8:30 a teď pojďme na skok do Chebu. Herec a režisér Hynek Čermák se představuje hned ve dvou patrech Chebské galerie 4 jako fotograf. A to kolekcemi černobílých aktů a portrétů Femina Dea Lucis Umbra, Světlostín a Žena bohyně. V Chebu vystavuje 10 let poté, co se jako fotograf představil svou první expozicí v Davidském divadle. No a jak se dostal k focení, to prozradil redaktorovi Josefu Šorfovi.
1: Já jsem začal s focením aktů asi tak před 18 lety a věděl jsem už od svých 15, že akt bych někdy fotit chtěl. Pocházím z výtvarnické rodiny, můj tatínek se s mámou poznali na výtvarné škole na Holerově náměstí a u nás doma běžně visely olejomalby aktů, tak možná proto jsem k tomu měl nějaký vztah, ale až tak kolem těch 30 let jsem začal fotografovat ženy. No a tady nahoře, v té poslední části, najdete jedny z prvních fotografií, které byly třeba součástí výstavy v tom Davidském divadle. Ta se jmenovala Ještě máme naději.
2: Vy fotíte ženy v různých prostředích. Podle čeho vybíráte?
1: Ženy vybírám podle toho, když na mě nějakým způsobem zapůsobí, když mi předají nějakou energii. No já vždycky potkám nějakou ženu a ucítím, že je tam něco mnohem víc, než na první pohled vypadá, protože se snažím nějakým způsobem skrz tu nahotu fotit duši. Já vím, že to zní velmi nadneseně, ale ono to tam prostě je.
2: Tereza z Davle říkala, že začala spolupracovat s kamarádkami, které byly v jistém ohledu bezprostřední.
1: Ono totiž být modelkou fotografického aktu je podle mě samostatná umělecká disciplína. Já hledám ve fotkách s ženami obyčejnost, hledám samozřejmost, kterou zná každý muž, který žije se ženou. A tyhle ty momenty se snažím zachycovat. Vždycky je samozřejmě skvělý, když máte modelku, která je nějakým způsobem umělkyně. Proto na mých fotkách velice často vidíte české herečky, ale vyhýbám se obličejům.
2: Říká Hynek Čermák ke svým fotografiím, které jsou vidět v Chebské galerii G4. Celá řada vašich snímků tady působí velice civilně, jako kdyby člověk byl na místě, kde ta dívka se zrovna třeba myje nebo sedí za stolem nebo se češe.
1: To je přesně to, po čem toužím. Já při tom focení, ano, samozřejmě se dohodnu s modelkou na nějaký póze, ale já ji fotím ve chvíli, kdy nad tou pózou uvažujeme, ona to třeba neví. Proto se mi daří fotit civilní fotografie, ale je to trošku podvod. Samozřejmě, že pár těch fotek tady je skutečně jako momentek.
2: Popisuje svou práci Hynek Čermák. Dneska fotí v podstatě každý, kdo má telefon. Co vás přivedlo k tomu začít fotit profesionálně a navíc v situaci, kdy jste byl už známým hercem, kdy jste to neměl zapotřebí?
1: No, mě to strašně baví. Baví mě nejenom ta fotografie jako taková, ten výsledek, ale baví mě hrozně i ta cesta za tou fotkou, která je u focení aktu velmi jako trnitá. Takže mě ženy baví, baví mě s nimi komunikovat. A herectví je věc, která je mojí profesí. Fotografie mou profesí není, takže já nejsem profesionál a vyznačuje se to pro mě tím, že já si můžu fotit, co chci. Protože mě to neživí, což si profesionální fotografové nemůžou dovolit.
2: Uzavírá Hynek Čermák. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale

0: i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u řídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Město chce práce dokončit do začátku května. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně břídla. Březová u Sokolova staví 10 nových bytů v podkroví městského domu na náměstí. Hotové budou do konce roku. Práce vyjdou na téměř 25 milionů korun. Město na byty nezískalo dotaci a zaplatí je ze svého rozpočtu. Část Dyleňské ulice v Chebu je od včerejšího dne uzavřená. V okolí staveniště platí změna organizace dopravy. Přístup ke garážím v lokalitě zůstává zachovaný z obou stran. Průjezd skrz areál není možný. Nebezpečná sršeň asijská se objevila v Liběchově na Mělnicku. Invazivní druh představuje riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Není zatím jasné, jestli je v okolí hnízdo nebo jde o osamostatnělého jedince dovezeného například do nedalekého přístavu. V Maďarsku vyšetřují havárii armádní stíhačky Gripen. Stroj se zřítil poblíž města Szolnok. Na Facebooku o tom informoval premiér Péter Maďar, podle kterého se pilot stihl katapultovat. Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká další prověrka před blížícím se světovým šampionátem v Kanadě na přelomu roku. Od středy se představí na turnaji ve finském městě Espoo, kde postupně nastoupí proti Švédům, Finům, Slovákům a Švýcarům. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 u Dolních dvorů na Chebsku ve směru na Cheb leží paleta na vozovce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V kalendáři 25. srpnový den, poslední prázdninový týden je už tedy v běhu a k svátku dnes popřejeme Radimovi. Mužské křestní jméno Radim má slovanský původ, jedná se zřejmě o zkrácenou podobu jmen Radimír nebo Radamir. Jméno se překládá ze staroslovanského slova raděti s významem starat se. A druhá část Mir ze jmen Radimír a Radamir se překládá jako uspořádání nebo shromáždění, takže jméno se vykládá jako ten, kdo se stará o shromáždění, potažmo velitel anebo organizátor. Tak Radimovi posíláme hudební dárek, písničku od Heleny Vondráčkové, no a po trezoru od Karla Gotta už otevřeme soutěž, ve které potěšíme pro změnu milovníky vážné klasické hudby. Tak ať se máte s námi dobře. Je 8:30 a 3 minuty.

0: Další z písniček od nás pro vás Trezor a Karel Gott. No a pozdrav, pěkného rána. Posíláme po našich frekvencích za vámi, kde nás právě teď ladíte a posloucháte. Před námi je soutěž a v té vás pozveme na koncert Karlovarského symfonického orchestru do Císařských lázní v Karlových Varech. O dvě vstupenky si s námi právě teď můžete zahrát na telefonním čísle 221 55 37 37. 8.39 na hodinách a v dobrém ránu můžete teď vyhrát dvě vstupenky do Císařských lázní Karlovy Vary, kde je tuto sobotu 29. srpna od 20 hodin na programu koncert Karlovarského symfonického orchestru pod vedením koncertní mistryně Barbory Kolářové. Tak zazní pravděpodobně nejznámější houslový koncert Antonia Vivaldiho čtveroročních dob. Tak právě teď s námi soutěžíte na telefonním čísle 221 55 37 37. No a kdo se k nám dovolal jako první? Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vaše křestní jméno, poprosím.
1: Ano, Jana Mariánské lázně.
0: Zdravím do Mariánských lázní. Zdravím vás, paní Jano. Tak
1: děkuji.
0: Vy máte ráda tedy vážnou klasickou hudbu, ano?
1: Ano.
0: Dobře, tak Antonio Vivaldi byl významný italský barokní skladatel, houslista, který napsal mnoho hudebních skladeb, koncertů i oper. Paní Jano, budete vědět, jak se mu přezdívalo? Vyberte z možností, zda šelma ryšavá, nebo ryšavý kněz, anebo velký medvěd.
1: Mohl jsem to ještě jednou zopakovat.
0: Jak se přezdívalo Antoniu Vivaldimu, buď to šelma ryšavá, nebo ryšavý kněz, anebo velký medvěd?
1: Ryšavý kněz.
0: Říkáte? A říkáte to správně, je to tak? Máte pravdu, Antonio Vivaldi byl totiž povoláním kněz, který měl pod bílou parukou zrzavé vlasy a tak se mu tedy přezdívalo ryšavý kněz. Vstupenky na koncert jsou vaše, hezky si to užijte, paní Jano, a mějte se báječně.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou, hezký den.
1: Až jsem se chtěla zeptat.
0: Tak za malinkou chvíli.
1: Dobře,
0: jo?
1: Ano.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodové úterý přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 9:15 a dnes čekejme oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky anebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech zaznamenáme kolem 16 stupňů. Vane mírný východní až... Pardon, severovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Já se omlouvám, ona mě tady totiž teďko vyrušila vosa. Tak a rostlové podmínky, ty budou dnes dobré a biozátěž, ta je mírná na prvním stupni.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Jsem

razem trzy trupki, jeden.

O příjemnou hudební společnost se nám postarala hudební skupina Krištof, ale nezadržitelně se k nám blíží 9. hodina. Bude to už za 9 minut a hned po zprávách vystřídá naše ranní vysílání pro změnu dopolední a dnes s Jiřím Trnkou u mikrofonu. Tak tedy pohodové úterý vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Mějte se krásně, mějte se fajn, naslyšenou.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj rozdělí 400 tisíc korun na zdravotní projekty. Karlovy Vary začaly s opravou přemostění u vřídelní kolonády. Kvůli požáru domu v Oblé ulici v Brně se evakuovalo 44 lidí. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj podpoří 3 vybrané projekty z oblasti zdravotnictví, prevence a podpory lidí v náročných životních situacích. Mezi žadatele rozdělí celkem 400 tisíc korun. Finance pomůžou s rozvojem krajských služeb a s konkrétní pomocí pro obyvatele regionu, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
4: Největší část zamíří na projekt Moc pomoc Tour 2026. Při něm si školáci, studenti i veřejnost vyzkoušejí první pomoc a zvládání krizových situací s využitím virtuální reality. Další peníze pomohou zajistit léčebně ozdravný pobyt tělesně postižených bývalých policistů a hasičů. Kraj podpoří také rozvoj klinické logopedie, jejíž kapacity jsou v regionu dlouhodobě nedostatečné.
3: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Rekonstrukce se zaměří hlavně na horní část konstrukce. Nosné části jsou v dobrém stavu. Město chce práce dokončit do začátku května. Stavbaři musí postupovat šetrně kvůli citlivému podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Václav Benedikt.
5: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje. A bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády.
3: Hasičům se podařilo zlikvidovat požár panelového domu v Oblé ulici v Brně. Dům muselo upustit 44 lidí, 11 z nich záchranáři ošetřili na místě. Jednoho člověka odvezli na kontrolní vyšetření do nemocnice. Požár vznikl v bytě ve druhém patře, upřesňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komostný.
6: Celkem se nám podařilo 12 lidí zachránit pomocí vyváděcích masek, ty jsme následně předali zdravotnické záchranné službě, pomocí pracovníka ochrany obyvatelstva a ve spolupráci s městskou částí zabezpečujeme náhradní ubytování pro 2 dospělé osoby a 2 kočky.
3: Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian. Podle Europolu může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Zloději cílí především na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. Europol upozorňuje taky na čínský starožitný porcelán, po kterém je vysoká poptávka. Stávka na trhu s uměním.
2: Počasí.
3: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 1/20 se mezi Bečovem nad Teplou a Toužimí na Karlovarsku pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A v Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Karlovy Vary přeje šťastnou cestu a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Čtyři minuty po 9. hodině, vítejte, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. Je velký problém, když se při preventivní lékařské prohlídce najdou v moči bílkoviny. Posluchačce za chvíli odpovíme a v rubrice Zdraví v cajku vám také povíme, proč se věci zabývají souvislostí mezi bílkovinami v moči a vznikem demence. Buďte s námi dál.
2: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: mozaiku.
1: Co to znamená, když se v moči najdou bílkoviny? Ptá se nás posluchačka, jejíž maminka se s takovým nálezem vrátila z preventivní prohlídky u lékaře. Odpovídá Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsou bílkoviny v moči nežádoucí nebo tam patří?
2: V určité malé množství bílkoviny v moči najdeme. Lékaři používají termínu fyziologická proteinúrie, to znamená, že je to normální množství bílkovin v moči.
1: Co když je ale bílkovin v moči víc, než je zdrávo?
2: Obecně se dá říct, že to je signál k nějakého poškození ledvin. Čím vyšší množství bílkovin v moči je, tím bývá to poškození závažnější. Nicméně to stanovení množství bílkovin v moči neodpoví na otázku, kde je ta příčina. K tomu se musí provést speciální vyšetření. Z hlediska široké veřejnosti je asi důležité, že zvýšené množství bílkovin mohou mít v moči lidé trpící cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Proto právě tyhle dvě skupiny nemocných by měly být pravidelně kontrolovány. Měří se obvykle obsah části bílkovin, takzvaných albumínů, a pokud dochází ke zvyšování této hodnoty, je to signál, že dochází k poškozování organismu, že ta nemoc není dobře léčena.
1: Jak tu situaci řešit a všechno dostat do správných hodnot?
2: Jak už jsem zmiňoval, velmi častou příčinou může být zvýšen krevní tlak nebo cukrovka. Pokud u těchto lidí dochází ke zvýšení obsahu albumínu v moči, měl by lékař změnit medikaci, případně by měl těm nemocným vysvětlit, že je důležité tu nemoc opravdu léčit, to znamená ty léky užívat. Pokud se na to ti nemocní vykašlou, může to znamenat velký problém. Můžou se dokonce dostat do stavu, kdy ledviny selžou a tak se lidé s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem dostávají až na dialýzu, nebo jim hrozí dokonce transplantace ledvin.
1: Jsou bílkoviny v moči předmětem lékařských studií? Zjišťuje se něco v této oblasti?
2: Zjišťuje, mimo jiné právě proto, že jsem říkal, že ty zvýšené hodnoty mají miliony lidí po celém světě, kteří trpí civilizačními nemocemi. Během posledních let několik týmů objevilo zajímavou souvislost mezi obsahem proteinů, čili bílkovin v moči, a vznikem demence. Velmi zajímavá studie k tomu vznikla ve Švédsku, ve slavném Karolinska institutu. Tam po 4 roky sledovali víc než 130 tisíc lidí a zjistili, že čím více bílkovin máte v moči, tím máte větší riziko vzniku demence. Nemáme ještě přesnou odpověď, jak tyhle dva problémy mezi sebou souvisí, ale lékaři se domnívají, že příčinou problému je poškození cév. Pokud dojde k poškození cév v ledvinách, zvyšuje se množství bílkovin v moči. Pokud dojde k poškození cév v mozku, dochází k tomu, že se naruší tzv. Hematoencefalická bariéra a potom škodlivé látky mohou pronikat z krve do mozku. To by mohlo způsobovat větší riziko vzniku demence.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.
3: 9:45 Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Helena Pavlovská, naše kolegyně v Českém rozhlase ze sesterské dvojky, se přihlásí také k nám do regionálního vysílání a už za chvilku nám poradí, jak se bránit nevěře. No.
4: Český

0: úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Elizabeth Taylorová je přesvědčená, že za nevěru se má platit. Nejlépe šperkem. Takže až se váš muž vrátí, nasaďte si náušnice do uší, náhrdelník si připněte na krk, řekněte tomu svému, že mu odpouštíte, ale že teď je konečně ta pravá doba, abyste do světa vyrazila vy. A protože váš nevěrník bude nevěrným stále, tak to taky opravdu udělejte. Když rozhodně nechcete, aby váš partner pocítil ten zvláštní tlak, že by měl mít nové zážitky s nějakým novým tělem, tak se pokuste najít místo, kde nebude nikdo jiný než on a vy. A proto má osmá rada zní: vezměte si strážce majáku. Na zapomenuté misu vás snad nevěra nezaskočí. I když, vzpomněla jsem si na vtip, leží lékař vedle milované bytosti a má výčitky. Jeho vnitřní hlas ho uklidňuje. Relaxuj, nejsi první doktor, co spí se svou pacientkou. Druhý vnitřní hlas na to ale řekne. No jo, jenže ty jsi veterinář. Každá nevěra něco znamená. Tak nám nezbývá, než abych vám řekla radu devátou. Vychází z pravdy, že nevěra může potkat kohokoliv a že jediné východisko, aby vám tolik nevadila, je: buďte rychlejší. Jakmile máte manžela, okamžitě si pořiďte milence. Ještě jsem vám neřekla, že nevěrných je u nás 86% ženatých mužů a jen 24% vdaných žen. A právě těch 24% přiznání nevěrných žen je důkazem, že měl pravdu spisovatel Remarque, když řekl: všechny ženy lžou a ty, které ne, nestojí za nic. S kým by přece byli všichni ti muži nevěrní, ne? A protože evidentně nejlepší je o nevěrách nic nevědět, tak, a to je má rada poslední, naučte ho lhát tak dobře, jako lžete vy. Mimochodem, v jedné kanadské zoo udělali pokusy, při kterých se dokázalo, že samci jsou prostě od přírody víc promiskuitní. Pokus se prováděl v gorilí kleci. K samci dali samici a sledovali samcovu sexuální chuť. Nejdřív chtěl gorilák gorilu hodně, pak míň a pak ještě míň. A pak samici vyměnili za novou samici a gorilák chtěl zase moc. Díky pokusu výzkumníci dospěli k závěru, že muži mají na změnu partnerek genetický nárok. Já jsem díky tomuto pokusu dospěla k závěru, že výzkumníci byli muži. Protože proč vlastně v kleci vyměnili samici? Proč nepřidali nového samce? PS. Nejvěrnější v říši zvířat jsou sluky lesní. Takže nejeste sluky a slukám lesním zdar. A ještě něco. Matka Marfiová řekla: ctnost je sama o sobě odměnou. Můžete ji obdivovat doma, o samotě, v sobotu večer.
0: Rádio vašeho kraje.
2: 23 minuty po 9. hodině a slibujeme další chvíle. Už za chvíli tady budou tipy pro vás a například se podíváme v Mariánských lázní do domu Chopina nebo v Plzni na běžecký závod Tempo Makers Run. I proto buďte s námi dál. Do té doby vám dáme třeba UB40 a nebo Michala Davida. Každý mi tě, lásko, závidí.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Velice nízké stavy našich řek přináší dokonce i velké archeologické nálezy. Kus historického mostu ze 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbůzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé. My vám o tom povíme už za malou chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Film Bojovník dneska můžete zhlédnout v rámci plzeňských filmových večerů. Projekce začíná v 8:30 na nádvoří Prazdroje, promítá se za každého počasí. Milovníky běžeckého sportu čeká dneska v Plzni závod Tempomakers Run, který startuje v 18 hodin v Lese Pytel za nákupním centrem Berounka. Běží se 8-kilometrová trať podél u Slavy. V restauraci Jirásek v Konstantinových Lázních začíná v 7:30 koncert country kapely MHS. V průběhu večera zazní známé písničky, jako například Život je náhoda, ale také autorský repertoár. V kempu Keramika na Hrcholuské přehradě zahraje kapela Tikit venkovní koncert plzeňské country skupiny. Ten začíná v 19 hodin. Ve 14 hodin se můžete vydat na komentovanou vycházku Tajemství města Sušice. Je určená pro rodiny s dětmi, které čekají kromě putování městem také tajemné pověsti a luštění kryptextu. Na malé scéně Domu Chopin začíná v 7:30 povídání na téma Fichtlem světem o svých výjezdech. Party kamarádů z Mariánských Lázní na mopedech známých jako Fichtel povídá Kamil Bradáč. No a Karlovarská galerie umění zve na dvou výstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta, zatímco Jiří David představuje ve své kolekci Když je pro zřízení nutná tma sondu do témat lidské bolesti. Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Tak tolik tipy pro kulturu, pro volný čas, pro váš volný čas. A 2 minuty po 9:30 nabízíme například Miroslava Žbirku anebo Věru Martinovou. Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne.

0: Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje za 5 minut, už bude 9:45, to bude čas, kdy nás čeká další zámecké léto. Teď pojďme do vody, alespoň do té zbylé. Nízká hladina vody v Radbuze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítí. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo a typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi. Karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Nejfrekventovanější facebookové skupině. Někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všiml zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Dostanete z okrajnou známku.
3: Dobrý, to se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšnější, našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou 4, z toho 2 jsou ty původní a 2 jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
4: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Zámecké léto.
6: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna. Dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu. Tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále. Čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a zároveň budeme znát už 3 jména výherců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi 2 ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
5: Zámecké léto.
7: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfield. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
8: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
9: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
8: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý o krtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
9: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
8: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfield, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
9: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
8: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
9: Je to to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělá v celém areálu sochařskou výzdobu.
8: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
9: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
8: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
9: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
8: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
9: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
8: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
5: Zámecké léto.
7: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.
6: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš. Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkováním po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
5: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v Zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali, nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržilo.
0: A ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku Třešť.
1: No, ale to nehrázi, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo už se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, tak jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak. Vyhráváte, vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tady ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavelku Drna v 9.45. František Kinský už chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu. Zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Na železniční trati ze Sokolova do Kraslic začala týdenní výluka. Kapacita vysokoškolských kolejí Západočeské univerzity v Plzni je naplněná. A dnes čekejte oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dnes začala týdenní výluka. Důvodem je oprava kolejí, výhybek a železničního přejezdu v Oloví. Osobní doprava je v celém úseku nahrazená autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. Přeprava kočárků, jízdních kol nebo vozíků bude v autobusech omezená. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
2: Na trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dojde k opravě kolejí, výhybek a další související údržbě. Z toho důvodu je v dočeném úseku od úterý 25. srpna do pondělí 31. srpna zavedena náhradní autobusová doprava.
1: Přibylo zájemců o ubytování na kolejích Západočeské univerzity v Plzni. Zatímco u studentů prvních ročníků byl zájem stejný jako vloni, studentů z vyšších ročníků se letos přihlásilo o 30% víc. Kapacita kolejí je už plná. Univerzita musela odmítnout zhruba 400 studentů. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
3: Studenti vyšších ročníků, tedy druháci a výše, se hlásí už od května. Ti si rozeberou obvykle 60 až 70% kapacity a zbývající kapacitu potom nabízíme studentům prvních ročníků, pro které se otevírá registrace v druhé polovině července, a v průběhu srpna řešíme to přerozdělení, kdo se zaregistruje na jaký pokoj a také to, kolik studentů zůstane pod čarou.
1: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým budou označené jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově jde o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb bude spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Hormuzským průlivem v pondělí propluly jen dvě lodě na přepravu ropy a plynu. Je to nejméně od začátku května. S odkazem na monitoring pohybu plavidel to píše agentura Reuters. Poznamenává ale, že se počet může o něco zvýšit. Je totiž možné, že některé lodě vypnuly navigační zařízení. Před začátkem války na Blízkém východě hormuzským průlivem denně proplouvalo 130 až 140 nákladních lodí. Doprava v této klíčové námořní trase ale zůstává na minimu i navzdory tvrzením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je úžina otevřená.
0: Sport.
1: V Číně pokračuje mistrovství světa v moderním pětiboji. 6 českých reprezentantů vynechalo týmové soutěže a připravuje se na individuální kvalifikace. Muži do nich vstoupí zítra. Ve čtvrtek do nich zasáhne i Lucie Hlaváčková.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na dálnici D6 se mezi Bošovem a Lubencem pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Český rozhlas Karlovy Vary přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Adolf Loos a jeho interiéry, pak jste se v nich setkali s průvodcem Jiří Petráskem, který je tak trochu výjimečný. Každá prohlídka losovým interiérem, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, totiž končí potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. A právě Jiří Petrásek bude naším hostem už v této hodině za chvíli s Michailou Vondráčkovou. I proto buďte s námi dál, zatím vám posíláme legendu Michal Tuč.

0: tím těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme se jednu krásnou neděli na pořád toulavá kamera a tam ukazovali právě, jako je zvláštní byt. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
1: Dopadlo to dobře. Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
0: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovi, kterou Lohos navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto u obyčejného domu mě uchvátilo.
1: My jsme říkali, že jste průvodce po Lohosových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
0: Celkem jich tady Adolf Lohos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě, ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. Byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
1: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
0: Ano.
1: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
0: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým, úžasných průvodců, jinak třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
1: Tak zdravíme i vaše ostatní kolegy. Co mě velmi zajímá, tak to je samotná osobnost. Adolf Lohos v Plzni, ale na to se zeptám zase za chvilku po písničce.

0: Jiří Petrásek, průvodce po Lózových interiérech v Plzni. A my jsme slíbili, že teď připomeneme samotnou osobnost Adolfa Lóze a jeho odkaz. Kdo podle vás byl jako architekt a jako osobnost?
1: Tak, Adolf Lóz nebyl jenom architekt. On byl všechno možné. On byl bytový designér, návrhář, několik statí věnoval i potravinám, návrhářství, oděvnímu. Dále to byl bohém, výstředník. Takže já bych celkově, kdybychom se měli bavit o Adolfu Lózovi, já bych použil pojem fenomén.
0: Fenomén Adolf Lóz.
1: Ano.
0: Dobře. Čím byly jeho interiéry na tu svoji dobu revoluční? Takové slovo jsem četla přímo, revoluční. Vnímáte to tak?
1: Vnímám to tak určitě, neboť v té době jsme na počátku století a tehdy z jedné strany nás tlačí stále ten historismus, to, jak říkají politologové, to dlouhé 19. století a zase začíná to krátké turbulentní 20. a ten funkcionalismus, což třeba pro nás, pro Plzeňáky, tak je budova bývalého bufetu Adrie, to je funkcionalismus. A nebo pro naše posluchače z Doubravky, tak je to Tomáškova vila. Lóz byl něco mezi. A zároveň něco, co se vyhraňovalo. On totiž ty byty obkládal. Tvrdil, že gentleman se z okna nedívá. Takže on vytvořil takovou slepou větev architektury, která naprosto předčila svoji dobu, ale zároveň v něčem navazovala na tu kontinuitu minulých dob.
0: Adolf Lóz je prý také známý výrokem, že, a teď cituji, ornament je zločin. Jak tomu máme dnes rozumět?
1: Jeho nejslavnější kniha se jmenuje Ornament a zločin. Občas se používá trošku i nepřesně, ornament je zločinem, a je to proto, že když se cististé v Plzni, třeba Měšťanská beseda, tak ti dělali plno štuk, barev. Tím, že děláte ty štuky, tak to vám přidělává práci. To, že vám přidělává to práci, tak vám to ubírá čas. Tím, že vám to ubírá čas, vám to ubírá život. Lóz prohlásil, že tvorba ornamentu vraždí řemeslníka ve výsledku.
0: Tak to necháme doznít, tu myšlenku, zamyslíme se nad tím. Mnoho lidí si spojí Adolfa Lóze hlavně s Vídní. Jak se vlastně ta jeho stopa dostala do Plzně?
1: Adolf Lóz se narodil v Brně, jenomže Brno v té době bylo na Vídeň hodně navázáno. Byla to doba rakousko-uherské monarchie. Lóz se tam přesunul a začíná tam tvořit zejména díky tomu, že on se tam znal s tím, nebo seznámil s tím kruhem té vídeňské intelektuální elity. Jeho nejlepším přítelem se stal expresionistický malíř Kokoška. Mezi jeho dalšími kamarády byli třeba básník Petr Artenberg, skladatel Schönberg, anebo s Čechami svázaný Čech, malíř Jan Zrzavý. A právě ve Vídni měl své první realizace pro ty boháče právě navázané na tu vídeňskou inteligenci.
0: No a v Plzni si prý našel manželku?
1: Ano,
0: je to správná informace?
1: Ano. Lóz byl třikrát ženatý a ke sklonku svého života ve svých 59 letech přichází do Plzně, aby navrhl několik dalších interiérů z těch celkem 13 a zároveň, aby dohlédl na to, že Sklatovské 12 bude právě kousek vedle rozhlasu na náměstí Míru číslo popisné 2 přenesený byt pro továrníka se železními výrobky Otto Becka. A právě tam se už starší Adolf Lóz, trápený mnoha zdravotními problémy, seznamuje s mladíškou 21-letou Klárkou Beckovou, se kterou se žení a vydrží spolu 2 roky.
0: Tak je to pravda. Ještě se zeptám, v čem jsou plzeňské interiéry unikátní, řekněme i v tom evropském měřítku?
1: Samozřejmě počtem, protože hned po Vídni tak se jich dochovalo nejvíce v Evropě. V těch celkem těch 13, tak naše prohlídkové okruhy obsahují 4 a dalších několik. A třeba je nepřístupných, ale stále existují. Mohu zmínit třeba Klatovskou 19, kde měl svůj byt velkoprůmyslník Hugo Semmler. Ten byt se momentálně opravuje a doufáme, že třeba do 2 let, tak tam bude otevřený ten byt a spolu s ním muzeum generála Petra.

0: Naším hostem ještě chvilku bude Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Už tady mnohé zaznělo, ale já jsem přemýšlela o tom, co tak asi lidé říkají, jak jako reagují, když vstoupí do takového interiéru. Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
1: Adolf Loos by ty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A ty si dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vyjdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plsti na kulečník a tak dále.
0: Takže ta velikost ohromí.
1: Ano.
0: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
1: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik, a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíš než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní. Jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
0: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty lidské příběhy a nebo to propojovat?
1: Všechno je spojené se vším, jsou to propojené příběhy. My, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno a určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout se, jak krásně se dříve žilo těm lepším rodinám.
0: Tak teď jste nás nalákal, pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Loosovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít? A jak se vlastně objednat?
1: Za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krauzových a Fogelových z počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburku nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
0: Tak děkujeme i za tohle doporučení a ještě se na závěr zeptám třeba i na další vaše oblíbená místa v Plzni, pokud někdo třeba není přímo z Plzně a zamíří do Plzně, co ještě neopominout, co navštívit?
1: Tak, já to asi řeknu ze své profesní praxe průvodce a my jako organizace Plzeň Turismus nabízíme mnoho tras, po kterých si můžete prohlédnout krásy našeho nejen průmyslového města. Příklad máme trasu po městě, to nejlepší z Plzně si nazývá. Dále máme trasu příběhy fasád, kde si můžete prohlédnout krásy těch nádherných štukových výmaleb. A za mě osobně, jelikož ty rodiny, které v Plzni měly ty byty od Loose, byly rodiny židovské, tak za mě ještě zajímavé zmínit okruhy po staré synagoze, která je tak zajímavě schována v sadovém okruhu uvnitř činžáku a také prohlídku velké synagogy, ve které se můžete jít podívat i na věž a z té schlédnout na Klatovskou třídu. A můžete si představit, jak se vypadala před těmi 100 lety, kdy to nebyla výpadovka na Klatovi, ale kdy se jmenovala Legionářská, kolem ní bydleli továrníci a byla osázena stromy a bylo to korzem.
0: Tak máme tady čas výletů, tak třeba zrovna Plzeň může být ideálním místem nejen pro Plzeňáky, ale také pro ty mimo plzeňské, kteří přijedou a třeba se na prohlídkách setkají i s vámi. Tak vám moc děkujeme za dnešní milé povídání. Naším hostem byl Jiří Petrásek, průvodce po losových interiérech v Plzni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný zbytek dne.

0: Jiří Korn, tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje, 3 minuty po 10:30. Dřív zarostlé a nepřístupné místo dobrovolníci mění v park s dětskou železnicí. V blízkosti Horního nádraží v Karlových Varech budou už na jaře jezdit modely vlaků, do kterých se vejde i několik dětí. Podrobnosti v našem vysílání ty dodáme okolo 10:45. Do té doby třeba Žalman anebo Peterna.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas, 11:45. Dobré dopoledne. Dobrovolníci nad Bohatickou skálou v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagony budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Chodili jsme sem na takyho bobříka odvahy trochu. Do bunkru jsme lezli a tak dál, takže mám to tady prolezlý.
2: Na kole projíždí okolo Jakub. Vy to tady znáte od dětství.
1: Když jsem se tady byl dneska podívat, tak mě překvapilo, kolik už toho je hotového a je to fakt makačka.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
3: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále. Tady vlastně se v okolí toho moc neděje a každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
4: Máčkej trochu.
5: Tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Jan Hoza. Udusává těleso budoucí železniční tratě vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede velice členitým terénem pod stromy, pod skálou.
6: Pod skálou bude v budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu. Aby to nebylo jenom kolečko dokola nebo ovál.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykladil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
1: Bohužel z důvodu toho, jaký je původ tady toho místa, že se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit, ale chtěli bychom udělat dohromady nějaký okruh uživatelů, kteří budou mít čip a budou se moc dostat, kdy budou chtít, jenom budou muset registrovat vstup.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
1: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.

pro čeští mandraže, šrouby a matice. Český rozhlas rádio vašeho kraje za 4 minuty bude 11 hodin. To je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. A pokud přemýšlíte, co v té příští hodině, tak my vás vezmeme například za jednou technickou památkou, a to do nejchladnějšího místa v České republice, v Šindelově na Karlovarsku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ostrov u Karlových Varů hospodařil v první polovině roku s kladným výsledkem. V Dobřanech z řeky Radbuzy hasiči vylovili historický chrlič z původního kamenného mostu. Počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava v Česku ubývá. A dnes bude oblačno až zataženo, místy déšť, teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Za prvních 6 měsíců letošního roku dosáhly příjmy ostrova u Karlových Varů 323 milionů korun a výdaje 318 milionů. Město tak zatím hospodaří s přebytkem a připravuje si tak dostatečnou rezervu pro plánované investice, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
2: V podstatě na jednání rady jsme řešili i hospodaření města za první pololetí a musím říct, že teda zatím městu se daří, protože jedeme takzvaně z provozních peněz, které dostáváme pravidelně v tranžích dvakrát do měsíce. Na účtech města v současné době je bezmála 123 milionů korun.
0: Kus historického mostu vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbuzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé a upozornili na něj na sociálních sítích. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli. Potvrzuje starosta Martin Sobotka, zvolený za aktivní pro Dobřany.
3: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Našli jsme originální žulový chrlič. Na mostě tady z té strany jsou 4, z toho 2 jsou ty původní a 2 jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
0: V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl ze 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezídia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
4: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
0: Američtí hasiči výrazně pokročili s bojem proti požáru na severozápadě Nevady. K pondělnímu odpoledni tamního času měli podle stanice CNN téměř 30% pod kontrolou. Plameny ohrožují město Reno. Živel od víkendu zničil přes 6 000 hektarů porostu a více než 30 domů. V podhůří Sierra Nevady začala hořet v sobotu a kvůli silnému větru se plameny v suchém porostu rozšířily. Desítky tisíc lidí museli opustit své domovy. Hrozba se ale snížila a úřady tak v některých oblastech evakuační nařízení zrušily.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19 stupňů. Vanemírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je v ulici Osvobození z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Vítejte, tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje, 4 minuty po 11. hodině. Tamnější a zdejší tyhle výrazy probereme v dnešním jazykovém koutku. Odpovídat nám na ně bude ředitel Ústavu pro jazyk český. I proto buďte s námi dál a nabízíme Ilnu Čákovou.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: I proto dneska probereme jednu hrozbu z klasického diktátu. Slovo má Stanislav Julík.
1: Slovo tamnější si možná řada z nás spojí se školními diktáty, protože je to oblíbený chyták všech kontrolních cvičení na psaní skupin mě a mn je. Dnes se na něj ale zaměříme z jiného důvodu než pravopisného a dáme si ho také do souvislosti se slovem zdejší. Slovo má ředitel Ústavu pro jazyk český Martin Prošek. Dobrý den.
2: Dobrý den. Přídavným jménem tamnější označujeme všechno to, co se týká nějakého místa, které je od nás více či méně vzdáleno, a vzdálenost daného místa se obvykle vyrozumívá z kontextu. Máme například věty: evropskou jadernou jedničkou je Francie. 58 tamnějších jaderných elektráren pokrývá přibližně 3/4 energetické spotřeby státu. Je jasné, že pokud tuto větu proneseme doma v Čechách, je pro nás Francie vzdáleným místem a přídavným jménem tamnější ve spojení 58 tamnějších jaderných elektráren odkazuje na jaderné elektrárny umístěné právě tam, tedy ve Francii.
1: No a jak se tedy používá slovo zdejší?
2: Je to s ním podobné jako tamnější. Společnou mají možnost pomyslně se přenést na nějaké vzdálené místo, ale zdejší se navíc dá použít v kontextu místa, na kterém se právě nacházíme. Můžeme například být na prohlídce města, stát na Plzeňském náměstí Republiky a průvodce nám může říct větu: zdejší kašny byly slavnostně uvedeny do provozu v roce 2010. Slovem zdejší přitom odkazuje na moderní kašny, které se na náměstí Republiky nacházejí v jeho třech rozích a všichni účastníci komunikace je v danou chvíli na místě mohou vidět.
1: A co to pomyslné přenesení?
2: To si můžeme přiblížit pomocí příkladu typu: jarní turnaj ve Vybíjené se konal v Doubravecké základní škole a byl určen zdejším žákům 8. a 9. tříd. Ten, kdo tuto větu pronáší, ani ten, kdo ji slyší nebo čte, se nemusí nutně nacházet v plzeňské čtvrti Doubravka, o které je řeč, ale pomocí kontextu se on i případní posluchači nebo čtenáři na Doubravku jaksi pomyslně přenáší. Podobně například, když se řekne: skončily opravy židovského hřbitova v Teplicích Řetenicích, představitelé zdejší židovské obce ho převzali včera. Neznamená to, že by kdokoliv z účastníků komunikace musel být právě v Teplicích. Tam nás přenese ta zmínka o nich.
1: Musíme si při užití slov tamnější a zdejší dát na něco pozor? Hrozí tu nějaké chyby?
2: Chyby ani ne, ale někdy se uživatelé jazyka pozastavují právě nad vhodností toho pomyslného přenesení pomocí přídavného jména zdejší. Nedávno jsem například zaznamenal dotaz, jestli je správné říct: jedu do Lublaně studovat staré tisky do zdejší knihovny. Je zřejmé, že je tu využito už zmíněné schopnosti přenést se pomyslně pomocí kontextu na vzdálené místo. Z kontextu je ale na rozdíl od předchozích příkladů také naprosto zřejmé, že v Lublani doteď nejsem. A tak by asi bylo vhodnější užít: jedu do Lublaně studovat staré tisky do tamnější knihovny, protože pokud tam teprve směřuju, ještě jsem se tam nepřenesl ani pomyslně.
1: Říká Martin Prošek na závěr dnešního jazykového koutku. Téma tamnější a zdejší jsme dnes probírali. Děkuji a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Richard Miller, Český rozhlas, 22 minuty po 11. hodině. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do Šindelové na Sokolovsku. Tam stojí jedna z mála dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Podle odborníků jde o skutečný technický skvost, který se podařilo zachránit před zánikem. Podrobnosti dodáme v našem dopoledním seriálu Tajemství technických památek. Teď Bananarama.

0: Pšindelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos, poskládaný z cihel a žulových kvádrů, byl součástí železarského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Pšindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
1: Postavil i hrabě Nostic, které v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářema konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
2: Se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
1: No to určitě takhle nevypadala.
2: Byly tu zbytky zdiva?
1: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
2: Říká předseda spolku za záchranu pece v Pšindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
3: Tak tady v těchto těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle ten místě, u kterého vlastně stojíme za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, který my nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii, dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Pšindelové.
2: Vysoká pec v Pšindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Pšindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglo-sovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
3: Drahé soutěžníky, přijímám toto řešení.
2: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. S cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hygienické rady.
1: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary.
3: Za 9 minut už bude 12 hodin čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a mezi 12. a 13. hodinou tady budou polední písničky pro vás. Telefonní linka známá 221 a tak dále a tak dále. Tak si zavolejte a udělejte někomu radost písničkou. Věřte mi, funguje to. Stanislav Hložek anebo Richard Marx. Right here waiting do 12. hodiny.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Ostrově na Karlovarsku vznikne několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domů. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní 5metrovou sochu růžového králíka požírajícího člověka. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. Bude oblačno až zataženo, místy déšť a teploty do 23 stupňů. Dobré poledne přeje Matěj Štech. Ostrov na Karlovarsku chce v nejbližších letech nabídnout ve svém katastru více než 260 parcel pro rodinné domy. Spoluprací s developery připravuje oblasti v okrajových částech města, ale i v intravilánu. Jak informoval nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, další až stovky bytů by mohly vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra. Celkově by tak bydlení v 15-tisícovém ostrově mohla v příštích letech získat více než tisícovka lidí. Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal růžový králík v Plzni Lochotíně. 5metrová kontroverzní betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Dílo má ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Za 11 let už sochu několikrát poničili sprejeři. Podle Tomáše Křena z odborné firmy bylo nejprve nutné králíka odmastit a zbavit původního nátěru.
3: Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci. Budeme aplikovat penetraci a dva nátěry růžové barvy a nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
2: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči této nemoci.
4: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
5: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
6: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
5: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Němečtí vyšetřovatelé našli poblíž letiště v Lipsku další dron, který souvisí s incidentem ze začátku srpna. S odvoláním na své zdroje o tom informují veřejnoprávní stanice NDR a WDR a list Zeit Deutsche Zeitung. Trojice médií uvádí, že 10 dnů od první události kriminalisté objevili kromě dalšího dronu taky 50 gramů výbušniny hexogen. Nejvyšší státní zastupitelství se k informacím odmítlo vyjádřit.
1: Sport.
2: Třetí etapa Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavena a následně zrušena. Cyklisty v Pyrenejích zabrzdil prudký déšť s kroupami. Dnešní čtvrtá etapa je tou poslední, která se pojede mimo území Španělska. V Andoře se pojede přes 3 vrchařské prémie první kategorie. Součástí programu je také nejvyšší bod letošní Vuelty.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, odpoledne postupně až zataženo a místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný východní až severovýchodní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji jezdíme v tuto chvíli bez hlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Správné místo, správný čas. Já už vás zdravím opět z vln Českého rozhlasu Karlovy Vary. Opět tedy po obědě přehoupli jsme se do druhé poloviny dnešního dne. 12 hodin 5 minut je nejvyšší čas zopakovat kontakty do našeho studia. Telefonní číslo 221 55 37 37 anebo e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Samozřejmě i na našem webu vary.rozhlas.cz najdete formulář, přes který se k nám můžete dopsat. Proč? Protože si můžete nechat, jak jste zvyklí, zahrát nějakou vaši oblíbenou písničku sami pro sebe pro hezké úterý 25. srpna, anebo pro někoho, třeba pro Radimy, kteří dnes mají svůj svátek. Radim, tedy jméno slovanského původu, vzniklé zkrácením Radimir, tedy ten, kdo se stará o pospolitost. Tak se postarejte tentokrát o Radimy a nechte jim zahrát. K tomu všemu krásný den.

jen jsme otevřeli dnešní hudební výběr pro vás, tak hned mi tu přistál první e-mail na adrese studio.vary@rozhlas.cz. Chtěl bych zahrát písničku od Marka Ztraceného, Když tě život kope do zadku. Písnička bude pro všechny posluchače a zdraví Honza. Honzo, doufám, že vy takový den nemáte, ale někdy se to prostě stane. Tak si písničku užijte a ať máte co nejhezčí den, který vás nekope vůbec nikam.

0: než to vlastně je.
1: Na telefonu už je paní Anna. Dobrý den, přeju.
2: Dobrý den. Snad bude trošku lepší počasí. Dneska je tam ještě zima. Měl jsme si dovolit tu písničku.
1: Ano.
2: Je to pro Míru ze Sokolova, Sandu z Dolců, Olinku, Alenku, Lusku Holičku, Alici kamarádce, Vaškovi kamarádovi a manželovi.
1: Seznam je snad kompletní.
2: A vám taky.
1: Já taky děkuju. Písnička samozřejmě i pro vás. Vybrali jsme Petra Spáleného a Cikády. Když je to léto, tak se na něj budeme těšit. Snad se zase trošičku
2: jo,
1: počasí
2: tak ho, děkuju, polepší.
1: Krásný den i vám, naslyšenou.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, posloucháte písničky na přání. Probliknul mi tu telefon a hned zase zmizel. Někdo se možná leknul nebo došlo k nějakému přerušení, ale zdá se, že už bude všechno v pořádku. No nevadí, sáhnu do písemných vzkazů. Anička by chtěla zahrát pro Petra všechno nejlepší k tvým narozeninám. Víkend jsme si krásně užili, tak doufám, že i příští víkend se podaří. Posílám fotky.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: I další vzkaz a přání je písemné. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Brhlík a Sojka od Pavla Dobeše. Tuhle písničku posílám všem posluchačům, ale hlavně mé lásce Jardovi ze Sokolova. A děkuje a za splněné přání a všechny zdraví Jitka.

tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: Komá dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Dobré odpoledne a Lukáš Pochylý.

0: a já uspěchám s dalším přáním, ať toho ještě stihneme hodně. Na telefonu už zdravím Moniku, dobrý den.
1: Přeji krásný dobrý den vám do studia a všem posluchačům. A tuto písničku věnuji vám do studia.
0: Děkujeme.
1: A vám Lukáši, že jste netradičně vysíláte, že jo, takhle odpoledne.
0: Ano, ano, odpoledne no. Netradičně.
1: A jestli posluchači ví nebo neví, takže vy nás i můžete provázet na Karlovarské hvězdárně a vybrala jsem takový tematický, že jo, no jasná obloha nám už asi teďkon skončila, že teď možná bude takový zamračeno, Perzejdy, že jo, skončily, tak jsem vybrala písničku, a nevím, jestli je to správně, Dlouhá, žnoucí kometa.
0: Bílá kometa, přesně tak, bílá Jana Kratochvílová, Dlouhá bílá žhoucí kometa, která nám připomene to dění na obloze. No tak jsme si připomněli alespoň i ten svět kolem nás a já za to děkuju. Hezký den, písnička i pro vás, paní Moniko.
1: Jo, děkuji za zahrání a krásný den všem.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Za hranicemi hudební ještě zůstaneme, i když malinko zvolníme, a to díky Olze. Dobrý den přeju.
1: Krásný den přeju, Lukáši, zdravím vás a vaše kolegy. A jednoho z vašich kolegů jsem si dnes vybrala, abych mu popřála i s manželem k svátku Radimu. Takže jsme vybrali písničku od Roda Stewarta a písnička se jmenuje...
0: Písnička se jmenuje Run Back.
1: Run Back, výborně. Takže všechno nejlepší. Krásný den, pane Radime, a zase někdy naslyšenou, třeba i s vámi.
0: A případně naviděnou na nějakém dní otevřených dveří. Říkala jste, že rádi zavítáte k nám a to nás těší. Tak i pro vás hezký den přeju.
1: Pravidelně a rádi. Děkujem.
0: Mějte se, naslyšenou.

A ještě jeden písemný vzkaz stihneme. Jana pozdravuje svého manžela, přeje mu všechno nejlepší k svátku, tedy manželi jistě radím. A Jana vzkazuje, děkuju, že jsi se mnou, že to se mnou vydržíš, určitě to zase bude lepší. Já v to pevně věřím. Ať se všechno daří, pro vás buty jednou ráno.

přiblížila se pomalu 13. hodina, tak ještě jeden písemný vzkaz zvládneme a ten je poměrně stručný. Pro hezký den všem posluchačům a zdraví prý Michal. To je v tuto chvíli z písniček na vaše přání všechno. Je tu ještě Al Stewart a Rok kočky, takže pro majitele koček a příznivce koček správná písnička. Za chvíli už tu budou další zprávy a potom samozřejmě další program Českého rozhlasu Karlovy Vary. Lukáš Pochylí přeje ničím nerušený poslech.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Západočeská univerzita přijímá přihlášky na univerzitu třetího věku v Karlovarském kraji. Soud povolil prodej firmy BHMV za 440,5 milionu korun Kofole. Začíná festival Evropské dny židovské kultury. Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy déšť a teploty do 23 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Senioři z Karlovarského kraje můžou podávat přihlášky na univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita pro ně připravila studium hned na 6 místech v regionu. Nabídka témat se přitom na jednotlivých pobočkách liší. Pokračuje mluvčí univerzity Andrea Čandová.
2: V Chodově letos otevřeme dějiny umění a užité umění Karlovarského kraje v 19. a 20. století. V Sokolově se mohou posluchači těšit na základy a dějiny kriminalistiky nebo kapitoly z architektury. A v Chebu máme třeba kurz Člověk v souvislostech nebo Nová energie s umělou inteligencí.
0: Elektronický zápis pro seniory funguje do konce srpna. Zájemci ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. Krajský soud v Plzni udělil konečný souhlas s prodejem závodu Bohemia Healing Marienbad Waters společnosti European Healing Waters za 440,5 milionu korun. Za EHV stojí koncern Kofola. Jak se uvádí v rozhodnutí, soud konstatoval, že stanovené podmínky pro prodej podniku byly splněny. Smlouva je transparentně zveřejněna, včetně kupní ceny, a kupec je řádně identifikován. Firma nadále funguje pod vedením krizového manažera. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců. V Mariánských Lázních dalších 6. Začínají Evropské dny židovské kultury. Letošní ročník se zaměřuje na téma lásky. Celorepublikový program nabídne kromě koncertů a komentovaných prohlídek také výstavy. V Mariánských Lázních tak mohou lidé navštívit například komentovanou vycházku s názvem Tajemství smrti Theodora Lessinga a vzpomínkový program. V Kolíně nebo Třebíči pak budou volně přístupné i samotné synagogy. Festival pokračuje na různých místech Česka až do října. Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Poma nedaleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí. Asi polovina z nich skončila v nemocnici. Poničených je okolo 300 domů. Nepříznivé počasí narušilo i leteckou dopravu na jihu Francie, včetně letišť v Nice nebo Marseille.
3: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, nejvyšší teploty 20 až 23 Celsia, na horách 16 až 19. Vane mírný východní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 1/21 ve Staré Vodě na Chebsku probíhá oprava dopravního značení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
4: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama. Ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu připadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších. Tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval.

0: ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
1: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Však vy dobře víte, že žádné fámy od nás se nedozvíte, vždycky jenom zaručené informace, i když někdy trochu kuriozní, a takové to bude i teď. Novou barvu i nátěr proti vandalům totiž dostává v těchto dnech růžový králík v Plzni na Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let ale budí králík emoce a několikrát sochu poničili sprejeři. Po 3 letech od poslední opravy si teď znovu řekla o údržbu.
1: Co s tím králíkem uděláte?
2: Odstraníme starý antigrafity nátěr, hloubkově odmašťujeme povrch.
1: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy, která se do údržby králíka pustila. Králík právě prochází očistou. Vidím tam vašeho kolegu na štaflích v bílém.
2: To je ochranný oblek, no, aby na ně stříkala ta chemie. A
1: kolega má v ruce
2: vapku s teplou vodou, kdy při tlaku nějakých kolem 250 barů vlastně odstraňujeme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. Jasně. A masnotu.
1: No a jak je moc nečistý? Co jste konstatovali? V jakém je stavu?
2: Stav odpovídá létům. Každopádně
1: vlastně je to starý králík, 11 let
2: je to
1: mu.
2: Starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, tak se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy, nějaký tmelení tam ještě i proběhne.
1: 3-tunový 5-metrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává to, co potřebuje.
2: Budeme aplikovat penetraci a 2 nátěry růžové barvy. A poté po zaschnutí vlastně budeme aplikovat zase opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření. Teď máme novou fazonu, takže dalších 11 let vydrží.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
3: Já se jmenuji Veronika, bydlíme hned vedle.
1: Vy bydlíte hned vedle králíka, takže vy ho máte na dohled.
3: Patří sem, i když je to rozporuplný projekt.
1: Teď sledujete, že se s ním něco děje.
3: Pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
1: A to je vaše dcera? Neba. Julinka? Jak tobě se ten králík líbí?
4: Jo, je hezký.
1: Máš okay. Ho ráda?
4: Jo. No, ho vidíte skoro každý den.
1: Jo, kontrolujete, jestli je v pořádku.
4: Jako jo.
1: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
5: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
1: Aha. A vám

0: někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovaná je tu péči.
1: No a máte nějakou vizi, co s tou sochou dál, nebo?
0: Já doufám, že ta socha už tam v této podobě na tomto místě bude navždy. Myslím si, že byť stále občas se vynoří nějaký hlas, že se to tam nehodí, ale myslím, že si na to i ty odpůrci nějakým způsobem zvykli a je to dokonalý orientační bod.
2: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 tisíc korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

I v 15 hodin 18, skoro 19 minut posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary. Výpadky léků nejsou v Česku ojedinělé. Podle dat České asociace farmaceutických firem hrozí hlavně u těch přípravků, které využívá jen malá skupina lidí. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá opatření, aby pak léky při výpadcích nemuselo třeba dovážet ze zahraničí. Podobně jako teď v létě dělalo s lékem tamoxifen, který nemohli sehnat pacientky s rakovinou prsu. A bude to nejspíš potřeba.

0: potřeba, protože stejně jako v případě tamoxifenu má v Česku jediného dodavatele skoro polovina léků, u kterých vypršela patentová ochrana.
1: Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
2: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny, oni vždycky posunou to datum toho dodání. Je to vlastně frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
1: Jedním z důvodů, proč u poloviny léku chybí konkurence, je tlak na nízké ceny ze strany státu, tvrdí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Filip Vrubel.
3: Takže ten trh neuživí dostatečný počet dodavatelů, uživí stěží jediného dodavatele, který tím, že získal v uvozovkách celý trh pro sebe, tak na tom objemu se ještě na trhu uživí, ale s provozní marží pouze v jednotkách procent.
1: Podle Martina Novotného z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví je ale na místě usilovat o to, aby se peníze z veřejného zdravotního pojištění utrácely co nejefektivněji.
4: Ministerstvo zdravotnictví se je však zároveň vědomo potřebnosti nástrojů, které umožní v odůvodněných případech zvláštní postup.
1: Jeden dodavatel je podle České asociace farmaceutických firem většinou u léků, které užívá menší část pacientů, třeba jako zmíněný tamoxifen. Stačí pak třeba jeden problém ve výrobě a lék nemusí být dostupný. Jaké další příčiny může výpadek mít, popisuje vedoucí Institutu pro zdravotní ekonomii, politiku a inovace Jakub Hlávka.
5: Stačí, aby prostě nějaká firma nebo továrna z Číny nebo z Indie nedodala nějakou zásilku. Někdy k tomu dochází z důvodu třeba kontroly kvality. Cukl vlastně kontroluje, jestli ty šarže, které k nám dochází, jsou bezpečné.
1: Z dat České asociace farmaceutických firm vyplývá, že k závažnějším výpadkům v Česku ročně dochází u 20 až 30 léků. Situaci měla zlepšit novela, kterou prosadil předchozí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Současné ministerstvo zdravotnictví ale chystá další úpravu, říká Martin Novotný.
4: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření ke zvýšení odolnosti systému nebo vytvoření robustnějších rezervních zásob.
1: Návrh této novely by podle něj měl být hotový do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrovolníci v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek u Horního nádraží v park s dětskou železnicí. Teď připravují těleso pro zmenšené kolejiště. Po kolejích budou jezdit moduly vlaků, do kterých se vyjde i několik dětí.
1: Chodili jsme sem na takého bobříka odvahy trochu. Do bunkru jsme lezli a tak dál, takže mám to tady prolezlý.
2: Na kole projíždí okolo Jakub. Vy to tady znáte od dětství.
1: Když jsem se tady byl dneska podívat, tak mě překvapilo, kolik už toho je hotového a je to fakt makačka.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
3: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále. Jo, zkrátka neutěšený, protože tady vlastně se v okolí toho moc neděje a každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
4: Máčkej trochu.
5: Tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Jan Hoza. Udusává těleso budoucí železniční tratě vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede velice členitým terénem pod stromy, pod skálou.
6: Pod skálou bude budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu. Aby to nebylo jenom kolečko dokola nebo ovál.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykledil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
1: Bohužel z důvodu toho, jaký je původ tady toho místa, že se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor kvůli ochraně majetku a zdraví oplotit, ale chtěli bychom udělat dohromady nějaký okruh uživatelů, kteří budou mít čip a budou se sem moc dostat, kdy budou chtít, jenom budou muset registrovat vstup.
2: Dnes se tu na brigádě sešlo 7 lidí.
1: Když občas uděláme brigádu takhle svolanou, tak těch 7 lidí je tak nějak běžný standard. O našich brigádách informujeme na Facebooku a rádi bychom, aby se zapojila veřejnost.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
1: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi. Já teď nemám.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: A je tu soutěž v pravidelný čas v 15 hodin 40 minut. Už můžete zbystřit mozkové závity a počíhat si na mou otázku, ale nejprve prozradím, o co hrajeme. Budou to dvě vstupenky do modrého sálu kláštera Teplá. V pátek 28. srpna od 19 hodin tady dva přední hudebníci české bluegrassové a country scény Pavel Malina a Pavel Peroutka zdají hold jedné z největších legend české populární hudby Pavlu Bobkovi, se kterým měli tu čest vystupovat. V rámci koncertu Podsta Pavlu Bobkovi tak nebudou chybět nesmrtelné písně jako Lásko mi ubývá sil, Pojď dál a zpívej, Ruby, Veď mě dál cestoma nebo Můj rodný dům. Úžasný koncert, určitě bych si ho nenechal ujít, opakuji v pátek 28. srpna od 19 hodin a já pro vás mám do modrého sálu v klášteře Teplá dvě vstupenky za správnou odpověď. A na co se ptám? Právě 25. srpna 1969, tedy přesně před 57 lety, začala v Mladé Boleslavi sériová výroba Škody 100 a 110. Asi stejná legenda jako Pavel Bobek. Nová MBčka nahradila slavné tisícovky a jedenáctistovky. A vy si musíte zkusit tipnout, kolik vozů se až do roku 1977, kdy výroba skončila, vyrobilo. Takže kolik škodovek, stovek a stodesítek se vyrobilo? Zkusíme, jaký bude než první odvážlivec. Telefonní linky jsou už v tuto chvíli volné a já zvedám první sluchátko. Takže dobrý den, kdo pak je tam? Haló, haló, slyšíme se, dobrý den.
2: Dobrý den, to je Láďo z Sokolova.
1: Dobrý den, Láďo, tak co myslíte, věděl byste Stefanda do aut anebo radši s nápovědou? Mám pro vás připravenou. Tak těch slavných stovek a stodesítek se vyrobilo přes 500 000 nebo přes 1 000 000 nebo přes 1,5 milionu anebo dokonce víc než 2 miliony kusů. Co byste řekl?
2: Na to možnosti.
1: Ano, ano, přes 500 000, přes 1 000 000, přes 1,5 milionu nebo přes 2 miliony. Ačko, Bčko, Cčko, Dčko.
2: Počkejte, to zkusím ti tipnout. To Dčko, jestli bude.
1: Dčko, přes 2 miliony. Svádí to k tomu, byla to slavná auta, že? Tak byste řekl, že jich až 2 miliony jezdilo po českých silnicích. No. Není to tak. Tentokrát je to typ, který míří vedle, ale i přesto moc krát děkuju za zavolání. Krásný den přeju. Naslyšenou. Dobře, tak zkusíme ještě druhého odvážlivce nebo odvážlivkyni. Dobrý den přeju.
3: Dobrý den, tady Stáňa z Kinčperka.
1: Stáňa, tak paní Stáňo, jste fanda do aut?
3: No, líbí se mi SUVčka, ale že bych byla nějaký velký fanda, to vlastně.
1: Takže stovkou nebo 110 jste nejezdila?
3: Jo, tak to jsem jezdila.
1: No tak vidíte.
3: Ze 100 i ze 120 i s favoritem, to mám za sebou.
1: Tak kolik těchto úžasných aut se vyrobilo? Přes 500 000, přes 1 000 000, přes 1,5 milionu nebo víc než 2 miliony kusů?
3: No já to jsem 1,5.
1: 1,5 milionu. Ani 1,5 milionu dnes není správná odpověď. Tak jestli uvidíte nějakého takového krásného veterána, zamávejte za nás a děkuju moc za odvahu. Krásný den, naschledanou, naslyšenou. Tak vidíte, ani ten druhý typ nebyl správný. Tak poslední šance do třetice. Dobrý den přeju, kdo pak je tam?
3: Tak ještě jednou Stáňa z Kinčperka.
1: A tak Stáňa, dobře, máte odvahu zkusit to ještě jednou. Zkusíte 1 000 000, že by přes 1 000 000 aut.
3: Ano.
1: No riskla jste to, měla jste štěstí, že jste se dovolala i po druhé, což samozřejmě zakázané není a tentokrát to vyšlo. Opravdu bylo to přes 1 000 000, konkrétně 1 079 708 kusů. Osobně jsem je počítal, ručím za to. Před 57 lety začala se tahle dvoj škodovka vyrábět. Tak Stáňo, gratuluju. Nevím, jestli vyrazíte sama, nebo jestli vstupenky do modrého sálu v klášteru Teplá budou dárkem na pátek 28. srpna.
3: To podaruju.
1: Podarujete, tak kdo si zaspívá poctu Pavlu Bobkovi, to už nechám na vás. V každém případě vydržte na telefonu, domluvíme se a ještě jednou blahopřeju.
3: Děkuji.
1: A všem ostatním, vy, kteří jste se dnes nedovolali, nesmutněte, ono to vyjde příště, soutěž je tady pravidelně.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo

nechať zapomenúť srdce bolaví. Hora a síň od rána

0: Proč se v přísloví říká, že každá liška svůj ocas chválí?
1: Protože je sama na sebe pyšná.
2: Že ho má krásnej.
3: Že ho má ráda.
4: Protože když je pohádka o tom budulingovi, tak je pyšná na svůj ocas, protože ho unesla.
5: Že se s tím vychlouba, že je taková hezká.
6: Že se chválí, že ho ještě nikdo nepřejel.
7: Protože chce být sexy.
8: Protože se jí ten ocas líbí.
9: Aby místo toho ocasu neměla kus kabelu.
10: Protože ho má červeno-bílej.
11: Aby byla lepší než všichni ostatní.
12: Že ho má třeba hodně hunatý.
13: Že ho ještě nikdy neviděla.
14: Miluje ho.

15 hodin, 55 minut, 55 sekund před malou chviličkou, to znamená, že za dveřmi už jsou zprávy. Po 16. humoriáde a po 17. den v kraji zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího dění dnes v kraji. Tak si nenechte ujít naše další vysílání. Lukáš Pochylý už vám v tuto chvíli přeje krásný zbytek úterý, příjemný poslech našeho vysílání a těším se na vás opět zítra. Ať se máte báječně, to vám přejeme všichni z Vln Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: prožijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Podvodníci v Karlových Varech zneužívají parkovací aplikaci Easy Park. Rekonstrukce ostrovského ekocentra skončí v listopadu. V centrální evidenci je od července zapsaných zhruba 145 tisíc psů. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Matěj Štech. V Karlových Varech se objevily falešné výzvy k zaplacení parkovného. Podvodné zprávy požadují úhradu nezaplacené účtenky a obsahují odkaz na web. Ten má z lidí vylákat údaje k platebním kartám nebo bankovním účtům. Služba Easy Park v krajském městě funguje od konce dubna a přes SMS zprávy ani e-maily o platby nebo osobní údaje nežádá. Na další metody, které podvodníci zkoušejí, upozorňuje mluvčí města Jan Kopal.
3: Falešné QR kódy, které jsou někde nalepené poblíž toho parkovacího místa s tím, že si je mají klienti oskenovat a provést ty kroky, na které ten QR kód vede. Typicky vede na podvodnou stránku, přičemž Easy Park varuje, že QR kódy jediné, které zveřejňuje, slouží ke stažení té aplikace do mobilního telefonu.
2: Ostrov u Karlových Varů pokračuje v rekonstrukci ekocentra, které je součástí Městského domu dětí a mládeže. Stavební projekt vyjde na více než 10 milionů korun. Město investici částečně financuje z programu Spravedlivá transformace. V současné době dělníci dokončují stavební část a město začíná s pořizováním nového vybavení. Říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
4: Ekocentrum probíhá v časovém harmonogramu, zatím nejsme mimo časový plán. Do konce listopadu by mělo být hotovo. V současné době rada schválila výběrové řízení na dodávku interiéru, to znamená vybavení nábytkového a počítačové techniky.
2: Zvěrolékaři zapsali do centrální evidence zatím přibližně 145 tisíc psů. Jde o data komory veterinárních lékařů k 19. srpnu. Povinnost registrovat očipované psy platí od začátku července. Má pomoct v boji proti nelegálním množírnám, usnadnit návrat zatoulaných psů zpátky domů a v systému jsou i údaje o vakcinaci proti vzteklině. Právě při tomto očkování veterináři zvířata zapisují. Pokračuje prezidentka jejich komory Petra Šinová.
5: Denně přibývá přibližně 3,5 tisíce psů, což odpovídá tomu, co jsme očekávali. Systém eviduje vlastně obce, kde jsou psí chování, takže jsme schopni vyfiltrovat z toho systému údaje na jednotlivou obec, dokonce i na část obce.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa vážně zvažují, že přejmenují Ontarijské jezero na americké. Trump to napsal na své sociální síti Truth Social s tím, že kvůli sílící obchodní válce s Kanadou neočekává další významné obchodování s Ontariem. Právě po této nejlidnatější kanadské provincii jezero na kanadsko-americké hranici pojmenované. Vztahy Washingtonu s Ottawou se vyostřily minulý týden po krachu jednání o clech.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo. Místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část komunikace Jánské náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
7: Ano, já
6: a
7: taky posílám na dálku, ano. Kateřině. Kateřina Macháčková vás zdraví.
1: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi jednou, tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám z vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď jsi se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku, tvoje, půjďo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy se jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se, nejsem vlastně, milospaní, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chtěl jste se umejt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste měli špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: To takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, ne, sekáček. Ne, já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Adolfe, ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milost pane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky nářadí, milost pane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašničce na... Ježíš, já tady, milost paní, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu na mou duši, já jsem instalátor. Milost paní, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalátor. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milost paní, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kam je vám kohoutek, vidíte to? Kikriký kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milost paní, už ho mám, hledajte, Francouza. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, podívejte se. Nekape, milost pane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Blika nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady pohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptali, jestli mám k tomu ten návod. Já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravila.
0: Ale výjezd si naúčtoval asi.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel. Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo? Takže já jsem nějaký starý telefonní číslec, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli ještě si mi by...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české
0: tohoto
1: kotlině,
0: času.
1: Ano,
0: české kotlině, ano. A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl

0: SMSky. Jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a

0: Zdravím profesorku Královou.
1: Ano, děkuji.
0: Můžu. A asi bych dal Bčko.
2: Dobře.
1: Bčko, děkujeme.
2: Vítejte Nálovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
3: Dobrý deň, Brian z Martina.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
3: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
1: Aj vám, dovidenia.
2: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý deň, kdo další a odkud?
4: Miroslav z Karviné, dobrý deň, pani Macháčková.
1: Dobrý deň.
4: Dobrý deň, Patriku, a ja hlasuju pro Josefa Náhlovského.
2: Dobře.
1: Ano, děkujeme. Tak
2: jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík. Náhlovský. No jo, Ošatka zdraví. Host je tedy Karla Šípa v Všechno party. Tahle ta ukázka to u vás vyhrála.
1: Vaše Aneška.
5: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
6: Tak... Jako
5: má to svůj důvod.
6: Jo?
5: Ano, já často slyším a diváci určitě taky takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
6: Jo.
5: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš. Až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
6: tak...
5: rozumíš, co ty si počneš, no. Až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
6: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na to vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já až akorát ty průdušky občas mě vemou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
5: To jsem nevěděl.
6: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
5: To má svoje číslo jako diagnozu?
6: No, vlastně chudoba je nemoc.
5: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
6: Chudí řadě sedějí bohatlíci, pozor.
5: Ano.
6: Chudí na sedí tamhle.
5: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním
6: stavu. Já v podstatě akorát vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc stěžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
5: Ano.
6: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Když se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, řekl si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. A já. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým jsem si podělal, slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Tak ten se, já se tam malým umlátím a mě píská průduška.
5: Ano.
6: Za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakým programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem. Hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam šdu, do vody už mě měl hlásit, že najvýště to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam takto neslyším, připrav se, já jo, v tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl. No.
5: Celkem 40, že jo? Ano, celkem 40.
6: Celkem 40. A teď slyším, jak ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Náhlovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby něco jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalepovat 39 dírek, není žádná legrace.
5: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
6: Nakonec jsem skončil samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče, ty už byli na
5: slipy taky proděravělí.
6: No to jasně, tak to že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
5: Jak to?
6: Tak jsem je použil jako síťku na motýl.
7: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká kremelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy, ano, i v průběhu dne. Máte takový kremelec?
1: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
7: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
1: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
7: Vy si musíte dát budíka.
1: Ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho, ten prášek, jo. No ale mě to nedělá problém.
7: A neberete teď, to na klouby?
1: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
7: Ano,
1: jo.
7: To jsme
1: a já
7: tady měli
1: to
7: udám jako
1: takhle do
7: hrsti
1: a jo.
7: A děj se vůle boží.
1: A děj se vůle boží.
7: No.
1: No pomůže nebo nepomůže?
7: Prý jak jich více jak 5, tak problém, radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
1: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako z používání, jako kombinace léku.
7: Jak?
1: Říkala, tady to...
7: To za to, že ano, doktor, ne?
1: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Já jsem říkal, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
7: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
1: tak
7: co ne.
1: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu zkoušení a že to nepomáhá, jo.
7: Jo.
1: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
7: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
1: Ano, humor. Takže... Smích, legrace
7: ano,
1: a humor
7: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Náhlovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
8: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se vozí.
1: Vypašujete oni, přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak, tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak to tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Naslyšenou.
1: Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den, přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževská, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
4: ano,
3: se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc a moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošatka
3: děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošatka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní tu hromadu.
8: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás lečím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu,
7: ale ne? U nás deratizace každý druhý den, jo. Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako, jo?
8: No, no.
7: A ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
8: vidíš něco. Tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsem co nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasadit.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No.
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo.
7: To je nějaká blbej
8: fort.
7: Prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty. Tohle ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všechno se prej bude platit.
8: Já tam budu muset to umřít, člověče. Já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit. Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit. A teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takovej doktor.
8: Ty budeš doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: V čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, a ale bývá mi strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů. Mm-hmm. No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový napůl pracovní.
1: A teď začne nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli, už je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci už neměli schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a... No,
1: aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, starý doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo. Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejný zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6., ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou. Hmm. No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce,
3: no,
1: na tím to jde.
3: No, to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Kinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá food festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i letos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavili vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky se potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice a jsem se divil, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli takhle...
6: Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem, pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé se na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo, z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterém jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prýma, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volíte, Kateřino.
5: A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase své pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase.
1: Díky. Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto, Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovatel. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci Poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No, tak já nevím, jestli...
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádko ani jedna. Aby šetřil papírem, ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního po sám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. Pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu, ano. Že jo.
5: Na večírcích jste si
6: no, no, no.
5: A tak, ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no, věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svým papundeklovým kamrlíku takovou skříň z dřevotříska, taková ta jako přeškolená na lesklo, že jo? A to vždycky on otevřel a když dostal ten rukopis, tak ho tam takhle pohodil a hned to zavře, aby to všechno nevypadlo. A já, když jsem to viděl prvně, tak jsem si říkal, no tak zdali pak on se na to někdy podívá, že? A tak jsem se ho ptal, jak to dělá. Říkal, no, když se autor neozve, tak si toho rukopisu neváží ani sám, tak co já bych to četl. A já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve nebo nedej bože přijde.
5: Ano.
6: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
0: Humoriáda.
1: Někteří tím naším sítem humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
3: Ano.
1: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
3: ano.
1: Příště.
3: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
1: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Krajská policie Plzeňského kraje vyhlásila pátrání po muži, který utekl z psychiatrické léčebny. Hledaný má vazby na Karlovarský kraj. Karlovy Vary vybírají firmu, která postaví novou lávku v lokalitě u Prádelny. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezké odpoledne přeje Matěj Štech. Kriminalisté Plzeňského kraje vyhlásili pátrání po muži, který včera v pozdních odpoledních hodinách uprchnul z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Muž, který má rozsudkem nařízenou ústavní psychiatrickou léčbu, přelezl plot a odešel neznámo kam. Jak zveřejnila Plzeňská krajská policie na svém webu, hledaný by mohl v nadměrné míře užívat alkohol. Muž, který má vazby na Chebsko a Mariánské Lázně, je hubený, vysoký 180 cm, má oválný obličej, modré oči a široké obočí. Vlasy má a na obličeji strniště. Na pravé paži má taky jizvy od žiletek. V době útěku měl na sobě modré tepláky a šedou košili. Kriminalisté žádají občany, kteří mají informace o jeho pohybu nebo ho zahlédli, aby se obrátili na nejbližší policejní služebnu nebo volali na linku 158. Karlovy Vary vypisují výběrové řízení na rekonstrukci lávky přes řeku Ohři v Dolních Drahovicích. Nahradit by měla dosavadní dosluhující přemostění, které sousedí s krajskou páteřní cyklostezkou. Pokud se firmu podaří vybrat, stavební práce začnou pravděpodobně až příští rok, říká náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
3: Lávka u Prádelny je připravena k rekonstrukci, protože už tu rekonstrukci opravdu vyžaduje. Bohužel u prvního výběrového řízení se nám přihlásila pouze jedna firma a byla zhruba 40-50% nad směrným rozpočtem, takže jsme výběrové řízení museli zrušit a vyhlásili jsme ho znovu. Rozpočet je kolem 9 milionů korun.
1: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
4: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
1: Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů na východě země. Policisté zajistili zápalnou směs běžně označovanou jako napalm. Dále nářadí mobilní telefony a akční kameru. V případu teď slovenská policie stíhá 3 cizince. 2 zadržela na Slovensku a 3. v Německu. Všichni jsou obviněni ze zvlášť závažného obecného ohrožení. Bližší informace o zadržených ani plánovaném útoku policie neuvedla. Podle nich ale v továrně hrozil rozsáhlý požár, ohrožení života asi 70 zaměstnanců a škoda až v řádu desítek milionů eur.
5: Sport.
1: Obě české posádky v dnešním programu mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu postoupily do semifinále. Své čtvrtfinále ovládl dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil a díky času prošla mezi nejlepších 12 z rozjížděk párová čtyřka Michal Zindulka, Jan Čížek, Martin Ježek a Matěj Smejkal.
5: Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra pak čekejte oblačno až skoro zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Chebu je uzavřena část ulice Dlouhá z důvodu práce na inženýrských sítích.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Začíná Den v kraji, pravidelný podvečerní souhrn dění z našeho regionu. Dnes má tenhle pořad datum 25. srpna a zdraví vás Radim Jehlík. Za chvíli tu bude souhrn událostí s Matějem Štechem a pak budeme mluvit o víkendovém leteckém dni v Chebu. Řeč bude také o tom, že opuštěný a zarostlý pozemek u Horního nádraží v Karlových Varech mění dobrovolníci na park s dětskou železnicí a spojíme se i s naší regionální stopařkou. To všechno v této hodině, tak hezký poslech.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Karlovarský kraj podpoří 3 vybrané projekty z oblasti zdravotnictví, prevence a podpory lidí v náročných životních situacích. Mezi žadatele rozdělí celkem 400 tisíc korun. Kam konkrétně zamíří nejvyšší částka z této podpory, uvedla mluvčí hejtmanství Jana Boučková.
2: Největší část zamíří na projekt Moc pomoc Tour 2026. Při něm si školáci, studenti i veřejnost vyzkoušejí první pomoc a zvládání krizových situací s využitím virtuální reality.
1: Na železniční trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dnes začala týdenní výluka. Osobní doprava je v celém úseku nahrazena autobusy, které jezdí podle platného vlakového jízdního řádu. Důvod sdělila mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: Na trati mezi Sokolovem a Kraslicemi dojde k opravě kolejí, výhybek a další související údržbě.
1: Senioři z Karlovarského kraje můžou podávat přihlášky na univerzitu třetího věku. Západočeská univerzita pro ně připravila studium hned na 6 místech v regionu. Elektronický zápis pro seniory funguje do konce srpna. Zájemci ale můžou dorazit i osobně 11. září do Chebu, Chodova nebo Karlových Varů. V Karlovarských Bohaticích vzniká park s dětskou železnicí. Dobrovolníci tam uklízejí opuštěný pozemek a upravují jeho terén. Pravidelný provoz plánuje spolek Parková železnice Karlovy Vary zahájit příští rok na jaře, říká jeho předseda Jan Plomer.
4: Chtěli bychom jezdit každý víkend od května do konce září, plus navíc bychom chtěli nějaký velikonoční akce, halloweenskou akci a možná něco na advent.
1: Tématu se budeme věnovat v této hodině. Velké množství letadel, skvělou atmosféru, spoustu leteckých čísel a vystoupení můžou lidé vidět už tento víkend na chebském letišti. O leteckém dni budeme informovat už za chvíli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 hodin a 13 minut posloucháte rádio vašeho kraje. Chebské letiště ožije už tento víkend leteckou show. Návštěvníky čeká akrobacie, historické letouny, moderní letecká technika i vystoupení špičkových pilotů. Co všechno letošní letecký den v Chebu nabídne, na to se Tereza Švecová ptala organizátora Jiřího Pěče.
1: Co si má přesně člověk představit pod pojmem letecký den?
2: Spoustu skvělé atmosféry, spoustu letadel, nádherných leteckých čísel a vystoupení, spoustu bezva pilotů, kteří umí divákům předvést to nejlepší, co v nich je a co je v těch strojích, které vedou.
1: Je to akce spíše pro lidi, které zajímá létání, nebo i pro úplné lajky, kteří o něm prakticky nic nevědí?
2: Já si skoro nedovedu představit, že by nikoho nezajímalo létání. Mám představu, že i lajk se rád podívá na to, co báječní muži za kniplem ze stroji dokážou. Je to prostě akce pro celou širokou veřejnost.
1: Mám od toho očekávat hlavně velkou podívanou, nebo třeba i to, že se něco málo přiučím a dozvím?
2: Určitě v obojí. Velká podívaná, ale my máme na místě přímo na letišti dva moderátory, z toho jeden je vlastně letický historik a ten dokáže o letadlech mluvit hodiny a hodiny.
1: Tak se připadá na poslední prázdninový víkend. Je to už tradice, máte to odzkoušené?

0: počátku minulého století.
1: Proč právě Cheb?
0: V Chebu je nádherný letiště. Je tam skvělá parta lidí na letišti, kteří mají rádi letadla, rádi chystají akce tohoto typu.
1: Povězte nám, čím bude ten letošní ročník výjimečný?
0: To nejzásadnější, v čem bude výjimečný, tak je unikátním programem. Já jsem přesvědčený, že náš letový ředitel dokázal se svým týmem dát dohromady skvělý program. Je tam spousta akrobacie, spousta moderních letadel, skvělá parta historických letounů. Bude tam ukázka moderní techniky. Byl to takový průřez lítání od počátku aviatiky až po dnešní moderní stroje. Dorazí mistr světa v Red Bull Air Race a vlastně asi náš nejznámější český akrobatický pilot Martin Šonka. Ten se v programu předvede dokonce dvakrát. On bude vystupovat na svém akrobatickém speciálu Extra 300, kterým lítal i ty různé soutěže, ale sedne taky do stroje Zlín 242L. To je nový moderní letoun vyrobený v České republice a i s ním předvede v Chebu nad runwayí, nad diváky akrobatickou show.
1: Já jsem tedy četla, že se můžeme těšit i na skupinovou akrobaci, tak tam uvidíme co konkrétně.
0: Tam uvidíme nejlepší akrobatickou letku na světě. Je z Čech, je to Flying Bulls Aerobatic Team, je to čtyřka silných akrobatických letadel. V Čechách máme ty nejlepší piloty, oni předvádí některé figury, které nikdo jiný na světě nepředvádí.
2: Chebské letiště se v sobotu i v neděli otevře zájemcům v 9 hodin, doprovodný program startuje v 10 a hlavní letový program ve 13 hodin. A jenom připomenu, že Český rozhlas Karlovy Vary odvysílá v sobotu z akce Přímý přenos. Zajímavá povídání uslyšíte mezi 11 a 12 hodinou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Rádio vašeho kraje. Teď jedno ze slibovaných témat. Dobrovolníci nad Bohatickou skálou v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagóny budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Chodili jsme sem na takýho bobříka odvahy trochu. Do bunkru jsme lezli a tak dál, takže mám to tady prolezlý.
2: Na kole projíždí okolo Jakub. Vy to tady znáte od dětství.
1: Když jsem se tady byl dneska podívat, tak mě překvapilo, kolik už toho je hotového a je to fakt makačka.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
3: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici. A to bylo hrozný, bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále. Tady vlastně se v okolí toho moc neděje a každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
4: Máčkej trochu.
5: Musí, tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Jan Hoza. Udusává těleso budoucí železniční tratě vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Už je tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede velice členitým terénem pod stromy, pod skálou.
6: Pod skálou bude v budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu. Aby to nebylo jenom kolečko dokola nebo ovál.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vykledil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
1: Bohužel z důvodu toho, jaký je původ tady toho místa, že se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit, ale chtěli bychom udělat dohromady nějaký okruh uživatelů, kteří budou mít čip a budou se moc dostat, kdy budou chtít, jenom budou muset registrovat vstup.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
1: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Průvodce losovými interiéry v Plzni Jiří Petrásek dokáže zajímavě vyprávět. Každá prohlídka, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, totiž končí potleskem. Právě Jiří Petrásek byl dnešním dopoledním hostem Michaely Vondráčkové.
1: Kdy jste poprvé objevil kouzlo losových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
2: Popravdě jsem během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to bude 10 let, kdy provázím a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme si jednu krásnou neděli na pořád toulavá kamera a tam ukazovali právě jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
1: Dopadlo to dobře.
2: Dopadlo to dobře.
1: Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
2: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovi, kterou Los navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto obyčejného domu mě uchvátilo.
1: My jsme říkali, že jste průvodce po losových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
2: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě. Ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. Byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
1: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
2: Ano.
1: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
2: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým, úžasných průvodců, jinak třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků. Den v kraji.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Máme úterý 25. srpna, prázdniny se tedy pomalu chýlí ke konci, ale i jejich závěr je nabitý akcemi. Například v Chebu to teď doslova září kreativitou. Naše regionální stopařka Lucie Chládková pro nás zjišťovala podrobnosti o akci s kouzelným názvem Malování světlem. Je teď ve vysílání, Lucko, pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne.
1: Podle informací si právě v Chebu, tak kde přesně?
2: Radíme, právě stojím před Chebskou galerií 4, kde celý tento týden probíhá fotografická prázdninová škola pro děti a mladé kreativce. Mladí ve věku od 7 do 15 let mají možnost se zapojit do kurzu malování světlem a vyzkoušet si skrytou práci galeristů. Jen připomenu, u malování světlem jde o časový sběr foťáku, kdy tvým štětcem je světílko, například baterka nebo prskavka, a tma je tvým papírem. Ty pak díky pohybu se zmiňovaným světlem tvoříš obrázky. Věřím, že asi každý posluchač už viděl fotografie z noční dálnice, kde mají auta za sebou jedoucí světla rozmazaná vertikálně, v jednom směru červená a v druhém pruhu bílá. Je to přesný příklad časového sběru. Jen tady děti pomocí gest rukou tvoří libovolné tvary a obrazce.
1: Tak mi prozrať, jak to vlastně na místě vypadá. Jsou děti ve tmě nebo už tvoří přímo v terénu?
2: Jsou tu naprosto ponoření do práce, radíme. Doslova, Galerie 4 se pro ně proměnila v takovou kreativní laboratoř, kde se střídá napjaté ticho s výbuchy smíchu, když se na displeji fotoaparátu objeví výsledek. Včerejší den patřil nejprve teorii, pak se malí umělci vyzkoušeli různé intenzity světla, od klasických svítilen přes ledpásky až po efektivní paprsky. A jakmile zjistili, že namísto nudného focení krajinek můžou do vzduchu nakreslit třeba létající talíř, světelného robota nebo vlastní jméno, už je nikdo nezastavil.
1: Jak dlouho tenhle kurz vlastně potrvá a budou nakonec někde k vidění výtvory účastníků kurzu?
2: Kurs probíhá v Chebské galerii 4 celý týden od 10 do 16 hodin, takže dny plné experimentů ještě zdaleka nekončí. A co je skvělé, na závěr celého týdne, konkrétně v pátek, se uskuteční přímo v prostorách galerie vernisáž a výstava těch nejlepších prací. Takže se nejen naši posluchači můžou přijít podívat, co všechno se dá s trochou fantazie a baterkou v ruce vytvořit. Já to všem vřele doporučuji, protože ty výsledky opravdu stojí za to.
1: Tak to zajímavý tip i informace naší regionální stopařky Lucky Chládkové. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Jsme téměř na konci úterního souhrnu s názvem V den v kraji. Zajímat nás ještě bude počasí na nejbližší hodiny. Dovolali jsme se proto do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Po telefonu zdravím Martu Suchou. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: A zajímá mě, jaké počasí nám můžete slíbit na dnešní večer a co vlastně máme čekat v noci?
2: Tak večera v noci to bude podobné jako odpoledne, bude oblačno zvětšená, oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, nejnižší noční teploty ty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia a povane slabý proměnlivý vítr.
1: A jak tedy bude zítra ve středu 26. srpna?
2: Tak dopoledne bude mít počasí podobný charakter jako v noci, to znamená hodně oblačnosti a místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. V průběhu zítřejšího dne se výjimečně může objevit i bouřka. Odpoledne pak budou srážky už se objevovat jen s malou pravděpodobností na horách a bude místy ubývat i oblačnost, bude i polojasno. Nejvyšší denní teploty budou podobné těm dnešním, nejčastěji slabě nad 20 stupňů Celsia, konkrétně tedy v intervalu mezi 19 a 22 stupni. A vítr bude i v průběhu dne zpočátku slabý proměnlivý, večer pak východních směrů, ale také slabý do 4 metrů za sekundu.
1: Takové počasí slibuje Marta Suchá. My děkujeme a příště naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: prostě. Z úterního dne v kraji je to všechno. Za chvíli tu budou další aktuální zprávy a my se uslyšíme zase zítra po 17. hodině. Loučí se Radim Jehlík.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: 31. Karlovarský folklorní festival letos roztančí největší české lázně od 2. do 6. září. Pestré kroje, lidová hudba, ale i jarmark lidových řemesel nebo přehlídka automobilových veteránů. To vše bude čekat na návštěvníky během 1. zářijového týdne. Aktuální informace o festivalu a jeho program najdete na webu kffestival.cz nebo na jeho sociálních sítích, Facebooku a Instagramu. Mediálním partnerem je Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Chebu pokračuje stavba mostu do Hájů. Soud poslal do vazby muže z Otovic u Karlových Varů, který o víkendu napadl svou ženu. Snímek potopa bude usilovat za Slovensko o Oscara. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer přeje Matěj Štech. Výstavba nového přesýpaného mostu přes železnici v Chebu pokračuje další fází. Dělníci začínají osazovat masivní betonové dílce pro jeho nosnou konstrukci. Na staveniště v Dyleňské ulici je dopraví těžké soupravy a do kolejiště usadí speciální 80-metrový jeřáb. Stavba mostu vyjde na více než 160 milionů korun. Přibližně z 90% zaplatí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pokračuje mluvčí Chebu Simona Liptáková.
2: Výstavba nového přemostění železniční trati Cheb-Šerding, známého jako Červený most, vstupuje do jedné z nejdůležitějších a zároveň technologicky nejnáročnějších etap celé stavby.
0: Dokončení stavby se předpokládá v polovině roku 2027. Okresní soud v Karlových Varech poslal do vazby 41-letého muže z Otovic. Podle policie v sobotu v rodinném domě napadl svou stejně starou ženu. Záchranáři s velmi závažným poraněním hlavy letecky transportovali do nemocnice. Útočník z místa utekl, policisté ho ale po několika hodinách zadrželi v obchodě v centru Karlových Varů. Pokračuje krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.
3: O vazbě rozhodl okresní soud v Karlových Varech. V případě prokázání viny hrozí obviněnému muži trest odnětí svobody na 10 až 18 let. Do rozhodnutí soudu byl muž umístěn v policejní cele.
0: Slovensko vyšle na Oscary snímek Potopa. Drama natočil režisér Martin Gonda v české, polské a belgické koprodukci. Příběh vypráví o lidech z vesnic na východním Slovensku, kde museli v 80. letech tamní obyvatelé opustit své domovy kvůli výstavbě vodní nádrže. Jestli americká filmová akademie vybere snímek do užšího výběru, budeme vědět v polovině prosince. Ve středním Kazachstánu se narodilo hříbě koně převalského. Poslední žijící druh divokého koně z této oblasti vymizel před více než 200 lety. Informoval o tom mluvčí pražské zoologické zahrady Filip Mašek. Hřebeček přišel na svět 22. srpna ve Zlaté stepi oblasti Altindala. Zoo Praha tam koně převalského vrací v projektu zaměřeném na obnovu populace ve volné přírodě. Podle Maška je narození hříběte zásadní krok.
4: Samozřejmě ještě není zdaleka vyhráno, ale malý hřebeček se jeví jako houževnaté mládě. Ta jeho matka, prvorodička, 7letá klisna Tessa, původem ze zoo Berlín, nebo z Tierparku Berlín, tak se o něj stará, kojí ho a my tam očekáváme ještě 1 až 2 porody tento rok.
0: Otcem hříběte je hřebec Zoro ze zoo Praha. Ta oba koně do Kazachstánu přepravila v červnu 2024 se svými partnery při prvním ze zatím 3 transportů.
1: Sport.
0: Lyžařka Federica Brignoneová podstoupila další operaci s nohou. Dvojnásobná olympijská vítězka z letošních her v Miláně utrpěla v loni v dubnu při pádu komplikovanou zlomeninu a také si přetrhla vaz. I přes následné úspěchy se teď kvůli přetrvávajícím bolestem rozhodla pro další zákrok. Nový ročník světového poháru v alpském lyžování začne koncem října v rakouském Zeldenu. Brignoneová tam plánuje závodit.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní vítr a biozátěž bude mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v tuto chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si uděláme hudební procházku po dechovkách Karlovarského kraje, působících zde po roce 2000. Na úvod nám zahrála instrumentální polku U jezera Zdeňka Gurského kapela Polňanka, která bude pokračovat valčíkem Vzpomínka od chebských muzikantů Jiřího Pohnána a Radka Štěříka. Zpívají Michála Jačková a Radek Štěřík.

Polňanka byla založena roku 1996 a působila hlavně kolem Chebu a Františkových lázní asi do roku 2006. V roce 2001 natočila CD, kam si pozvala jako hosta Vlada Kumpána. Kapelníky byly Radek Štěřík a později Josef Domčík. Kapela byla plná nadšení a potenciálu, vystoupila mimo jiné v Plzeňském rozhlase, České televizi, často koncertovala v západočeských lázních i sousedním Německu a úspěšně se účastnila přehlídek festivalů a soutěží. Zajímavostí je, že dnes již známý trumpetista, skladatel a hudební režisér Jiří Pohnán prožíval své dechovkové začátky právě v Polňance, která interpretovala i jeho hudební prvotiny, které skládal již od svých 12 let. Nyní se přesuneme do Mariánských lázní a pustíme si staročeskou muziku od skupiny vzduchových nástrojů Daliborky. Zpívají Kateřina Hálová a Martin Vrška.

s dirigentem Vladislavem Jirkou. Ještě než opustíme Chebsko a vydáme se dál, dovolte mi zmínit ještě dechovou kapelu Hasičanku, která působí v Teplé u Mariánských Lázní. Nikdy ale nenatočila zvukový nosič, tak si ji dnes nemůžeme poslechnout. Posuneme se tedy na Sokolovsko a poslechneme si známou Březovskou desítku.

podání Březovské desítky a manželů Homolkových jsme si poslechli tango Napsali jsem píseň, které napsali Jan Zmrzlý a Jiří Kuře. Březovská desítka byla založena roku 2001 Olgou a Jiřím Homolkovými. Kapela sklízela úspěchy od počátku své existence. Vystupovala po celé naší vlasti, v Plzeňském rozhlase, České televizi a na svém kontě má několik CD i DVD. Pěvecký pár i muzikanti společně dříve působili v Sokolovské Březovance. Olga Homolková nebyla jen zpěvačkou kapely, ale také vynikající textařkou, která spolupracovala s předními autory české dechovky. Její písničky opakovaně bodovaly v dechovkových hitparádách a získaly si přízeň posluchačů. Taktéž několik let připravovala náš rozhlasový pořad Muziky muziky. Písničky Březovské desítky jistě na našich vlnách uslyšíte častěji, a tak se přesuneme dále, konkrétně do Kraslic, kde působí horálka z Kraslic, která nám zahraje Báseň léta od Karla Hájka.

Chorálka z Kraslic vznikla v roce 1958 a jejím prvním kapelníkem byl Jan Petrášek. Její působení přesahuje hranice kraje i České republiky. Tradičně jezdí do Německa, ale také absolvovala v menším obsazení i zájezd do Japonska. Mnoho muzikantů kapely prošlo firmou Amáty Kraslice pro výrobu hudebních nástrojů a taktéž vyhlasným velkým dochovým orchestrem Amáty Kraslice. Kapela má na svém kontě dvě CD, koncertovala na významných festivalech, odkud si často odvážela významná ocenění, například ze soutěže Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích. Pravidelně natáčela pro Český rozhlas a objevila se i v České televizi. Nyní je kapelníkem Horalky Josef Novotný. Zajímavé je, že si v roce 2000 kapela pronajala v Kraslicích zdevastované městské sady, které opravila a zušlechtila k pořádání kulturních akcí. Umělecký vedoucí Horalky Antonín Velek napsal polku Čím srdce mé, kterou nám zaspívají Saša Rangl a Majka Drašarová.

Podíváme-li se na Karlovarsko, najdeme tu aktivní kapelu Karlovarku, která ovšem nemá vydané žádné CD. Pod tímto názvem se objevuje od 90. let. Její počátky sahají hlouběji do historie ke kapelám jiných názvů, spojených se jmény František Samec a Jan Semotam a prostorem poštovního dvora v Karlových Varech. Poslední kapelou z Karlovarského kraje, kterou si poslechneme, bude Rustika Dalibora Bárty. Byla založena v roce 1993 z hudebníků posádkové hudby Karlovy Vary. Původně krojovaná dudácká dechovka se postupně proměnila na těleso, které dokázalo interpretovat folklor, dechovku i taneční skladby. Kapela bohužel již zanikla, ale stačila po sobě zanechat 4 vynikající CD. Píseň Tak jako tenkrát hraje Rustika a zpívá Jiří Bárta. A s vámi se pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Špalíček lidových písní.
2: Pěkný podvečer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vejvoda. Letošní léto je v Čechách bohaté na hudební a taneční festivaly se vztahem k české tradiční kultuře a folkloru. Mnohé jsou však ještě před námi. Ve čtvrtek 3. září třeba v Rokycanech začne a v sobotu 5. září vyvrcholí už 3. ročník festivalu s názvem Cesty k pramenům. Dnešní Špalíček tak bude malou festivalovou pozvánkou.

Na snímku z roku 2018 hrála Rokycanská Rokytka, zpívali Simona Hudecová a Zdeněk Vejvoda. Všichni společně, ještě s podporou spolku Folklor Plzeň, připravili již druhý ročník multižánrového festivalu Cesty k pramenům s podtitulem Rokycanské hudební dialogy s českou a evropskou tradicí. Třídenní přehlídku zahájí v Klubu komorní kultury na dvoře Městské knihovny ve čtvrtek 3. září od 18 hodin představení milostné poezie s názvem Květy noci. V režii Miroslava Dvořáka v něm účinkují studenti hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. I když jde o umělce velmi mladé, jejich výkony jsou po všech stránkách pozoruhodné a mnozí z nich mají bohaté zkušenosti z muzikálových produkcí, celovečerních filmů i televizních seriálů. Do magického světa poezie vás zvou Jan Stehlík, Amandy Lucie Kukulová, Andrej Kopčan, Simona Jarolímová, Cyril Čechák, Markéta Říhová, Natanael Ruml a Matouš

Zazněla nahrávka kapely Rokytka z Rokycan se solistou Jakubem Frýhaufem, kteří se postarají o další hudební setkání v pátek 4. září v prostorách Klubu komorní kultury na dvoře Městské knihovny v Rokycanech. V 18 hodin zde spolu s lidovou muzikou Rokytí zahájí své muzikantské dostaveníčko. V hudebním dialogu těchto mladých kapel se představí i jejich vynikající solisté, kromě Simony Hudecové, Jakuba Frýhaufa a Zdeňka Vejvody, které jste už dnes slyšeli, zazní hlasy Anny Vejvančické, Pavlíny Krhounové, Martina Šantory, Jiřího Kysilka, Lukáše Kunce, Vojtěcha Bárty a Matěje Vejvody. Určitě si nenechte komorní hudební setkání v pátek 4. září ujít.

hrály kapely souboru Rokytka, konkrétně Dětské sluníčko a Rokytí, zpíval Jiří Kysilko a dívčí sbor. V dnešním špalíčku zveme do Rokycan. Hlavní program třetího ročníku hudebního a tanečního festivalu Cesty k pramenům zahájí v sobotu 5. září ve 14 hodin na prostranství U Spilky v Rokycanech koncert s názvem Hudba plná radosti a naděje v podání kapely a vokálního kvarteta Sestrioli. Zazní swingový repertoár a české šlágry z 20. až 40. let minulého století, v nichž se snoubí nadčasová až kristianovsky filmová prvorepubliková elegance s humorem a nadsázkou. Naváže na ně v 16 hodin koncert kapely Muse Equality z Prahy v pořadu s názvem Od lidových kořenů k novým obzorům. Špičková cymbálová muzika s primášem Viktorem Janoštínem z lehkostí kombinuje moravský, slovenský, maďarský i balkánský folklor s klasickou hudbou a vlastní tvorbou. Vznikla na půdě Hudební akademie muzických umění v Praze a kombinace smyčcových nástrojů s cymbálem a akordeonem dává souboru jedinečný zvuk, v němž přirozeně vyniknou světy klasické hudby i folkloru. Jejich vystoupení v sobotu 5. září začne v prostranství U Spilky v Rokycanech v 16 hodin.

0: Hrála nám cymbálová muzika Muse Equality z Prahy a zazněl rumunský lidový tanec Sarba, který pro cymbál zaranžoval Marcel Komendán. Pokračujeme v přehledu programu třetího ročníku pozdněletního festivalu s názvem Cesty k pramenům, který proběhne v Rokycanech od 3. do 5. září. Podrobnosti o něm najdete na adrese www.cestykpramenum.cz. V 18 hodin se v sobotu představí domácí folklorní soubory Rokytí a Sluníčko v pořadu k Rokycanům Cesta zlatá. Jejich vystoupení má slibný podtitul Hudební a taneční tradice našeho města a kraje, předávaná s láskou a věčně mladou energií. V tradičním formátu přinese to nejlepší z repertoáru právě končící festivalové sezóny a musím dodat, že rokycanským tanečníkům, muzikantům a zpěvákům to v prostředí prostranství Uspělky v centru města moc sluší. Hlavní večerní program uzavře koncert bez přehánění světoznámé romské kapely Kale. Kapelník Emil Miko slibuje romskou hudbu s energií, elegancí a šarmem. Začátek výjimečného festivalového koncertu je v sobotu ve 20 hodin. Rompopové nahrávky Kale jsou hudebně poněkud mimo formát našeho pořadu, ale díky rozhlasovému archivu můžeme vzpomenout na jejich někdejší fenomenální solistku. Na snímku z roku 1989 za doprovodu rodinné cymbálové muziky zpívá Věra Bílá.
1: I mokrám

Rodina romská cymbálová muzika Giňovci z Rokycan. Ve druhém snímku primoval Andrej Giňa instrumentální verzi písně A tu čhaje. Dnešní špalíček byl hudební pozvánkou na třetí ročník festivalu s názvem Cesty k pramenům, který proběhne v Rokycanech od 3. do 5. září. Za všechny organizátory vás srdečně zvu na festival s promyšlenou hudební dramaturgií a s programem v podání špičkových interpretů. Mladistvá milostná poezie zazní ve čtvrtek od 18 hodin v Klubu komorní kultury v Rokycanech, lidová hudba v pátek od 18 hodin tamtéž a v sobotu od 14 do 21 hodin na prostranství Uspilky se můžete těšit na swing, klasiku, folklor a rompop. Pořadatelem je město Rokycany a spolky Folklor Plzeň a Klub tanečních souborů Rokytka. Vstup na všechny programy je volný. Naschledanou v Rokycanech nebo brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku se opět otevřela lávka přes Ohři. Krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana. Kvůli prudkému brzdění autobusu v Praze jsou zraněni někteří cestující. Zítra čekejte oblačno až zataženo a teploty do 22 stupňů. Hezký podvečer u zpráv přeje Matěj Štech. Lávka přes Ohři v Kinšperku nad Ohří na Sokolovsku je ode dneška opět průchozí. Dřevěné přemostění město rekonstruovalo rok. Lidé teď můžou lávku využívat v režimu předčasného užívání stavby. Na místě ale stále stojí dočasné oplocení. Město proto žádá o zvýšenou opatrnost a dodržování bezpečnostních pravidel, říká nezávislý starosta Marek Matoušek.
2: Zhotovitel už bude dodělávat ty věci kolem, co je povrchová úprava, obrubníky, něco ještě musí dobetonovat a samozřejmě to poslední bude montáž zábradlí. Omezení tam jsou pouze pro cyklisty, jinak tam žádná omezení nejsou.
0: Krajský soud v Plzni potvrdil podmíněný trest, pokutu a zákaz činnosti pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání. Šticha byl souzený za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Bývalý děkan podle soudu přiznával neoprávněně vysoká stipendie a pak si je nechával od studentů vyplatit. Rozsudek je pravomocný. Kvůli prudkému brzdění autobusu se v Praze lehce zranilo 6 cestujících. Nehoda se stala ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí u Krčského nádraží v Praze 4. Cestující při prudkém brzdění popadali, říká mluvčí záchranářů Karel Kirs.
3: Naše posádky celkem ošetřily 6 osob s převážně lehkými zraněními. U všech pacientů došlo k kompletnímu vyšetření, následně i ošetření poranění a následnému transportu do zdravotnických zařízení.
0: Nemocnice na Homolce nebude opravovat sanitní vůz, do kterého při nehodě v červenci narazil poslanec Filip Turek za motoristy. Mluvčí nemocnice Martina Dostálová říká, že by se oprava nevyplatila.
4: Škoda na vozidle byla vyčíslena v řádu desítek tisíc korun. S ohledem na stáří vozidla a počet majetých kilometrů by byla oprava vozu nerentabilní.
0: Turek na dotazy neodpověděl. Policisté nehodu vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Více ročtete na iRozhlas.cz. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem a narazil do nemocničního vozu, který při průjezdu křižovatkou houkal. Sport. Hokejisty Karlových Varů posílil kanadský obránce Quinn Schwiemann, který nastupoval v minulé sezóně za Litvínov. Jak Energie uvedla na svém webu, 25-letý hráč podepsal na západě Čech smlouvu na jednu sezonu s opcí. Do konce září je v klubu na zkoušku.
1: Počasí.
0: V noci bude zataženo až oblačno, místy se vyskytne občasný déšť. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte oblačno až skoro zataženo. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý večer východní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě, ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní.

0: vlastní, spojující kyčel a koleno.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě 15:45 před 8:00 a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha Naše osada vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastné.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sezbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vezmete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají A dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20., ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit a jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky. Mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne protože musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než jsem Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, si ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. No, tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, tohle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výrazných nákladů na školní, což je pro mě důchodce v podstatě důležitý. Ale je to ostrá vysoká škola, není to žádná univerzita 3. věku. Když to dodělám, tak budu z 73 mat magistra. Dělám to pro sebe, abych poznal a dokázal i v té Biblii rozeznat niance, jazykové niance, protože je to řečtina, tedy starořečtina, je to hebrejština, aramejština a to je pro mě důležitý.

0: závěru dnešního Oroma Wakeren. Savorenge tumenge manga budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo. V jeho západní polovině území může být i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje soulové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu cvičí, bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednou z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak Ježkárnám, tak i kytaře. A navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, který jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Danek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě

0: události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikanadánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor. Hmm.
1: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
0: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě doma skovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
1: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed krajení skou horu,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu třpití se

zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil a překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
1: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolu pořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do houpačky, 12 na houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku Zavírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šimek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v Návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikolášek.
0: Ano, v proslulých Návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli z počátku i?
1: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na čtyřech místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert. No.
0: Čili i společně jste,
1: ano.
0: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
1: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
0: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
1: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho. My jsme
0: odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. A to si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Oborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, nejúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako žně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval, pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kručárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kněžná fialinko,

bláznosti. Plná líbeznosti, fialinka měrná, hlibosti a míře, že je věčně věrná. Nežná fialinko, proč se v

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahalkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě. Takže tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu. A tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michalem, protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michalem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut, já zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako to
1: společné,
0: bylo
1: jako,
0: s Michalem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Jsem říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a on ho zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahalka otextoval. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ježka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle, já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň. Ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů. Proto jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně. 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mě, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo k mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu. Všichni známe Karla Václava Raise a tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice Blázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Haschler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Haschlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. Tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mě teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním bez zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně z působení ze skupiny Semaforské od Slávka Šimka a vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl, děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich do breku. Lidé se těžko změní, druhýho v hubě mají, když na kole napadáš, o tom si povídají, že prý jsem dávno na dně, že krásně.

patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou. A dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou. Že kabát mám už jetej a srdce samej šrám. Že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím. Já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím. Těžko nás Pán Bůh změní, jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a o Taneha Sil. Pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
7: Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
7: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru do Polska. Provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
8: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
9: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
8: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
9: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
8: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
7: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Já jsem Stanislava, no. Stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu kouknat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Vše děti.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar. Co? Tak pozdrav aspoň ne, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Vencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičková kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Já, když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle, napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a odjela jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem jim chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, odjela jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Já nevím, to bylo takový...
5: Jo, samo to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální. Protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavou čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl protože takový ušák, když mu bylo 21 let, jo. A já, mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, to jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný. Jo.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály?

0: rituály na té svatbě?
1: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
0: Takže speciální kostým?
1: Ano, takový normální kostým jsem měla.
0: Bříško už bylo vidět?
1: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško?
2: Moc ne,
1: no vidíte, no je to dobrý. No a mě to trošku mrzelo, že jsme nebyli v tom kostele. Protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství. Byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná. Jako, já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
0: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
2: No jo, to jsme slavili pokaždý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
0: Jste rádi na tom světě?
1: Já jo. Já určitě.
0: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
1: Myslím si, že bych ho neměnila.
3: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
1: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
2: Jo, 2 roky, no.
1: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem, cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky, jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovým určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
4: Z jejich lásky přišly na svět 2 skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
3: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
1: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
2: No, já bych to nevyměnil.
0: Stáňu za nic?
2: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
1: Já
2: jí teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujem. No.
0: A co vy, milujete jeho?
1: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
0: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
1: Ano, věřím tomu.
2: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
1: Já nevím, jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
3: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
4: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
3: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
1: Je to, je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
0: Digitální.
1: A můžu si na něj šáhnout?
0: Šáhněte. Zapněte ho.
1: A to hraje samo?
0: Ano. Přesíč
1: Ježiš,
0: teda.
1: To je krásný. A myslíte, že to budu umět?
0: Vy určitě.
1: Já nevím, kde se zapíná.
0: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
1: Ty, to je krásný.
0: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
1: Hezký, oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
0: Ale pije čaj.
2: Čajo.
1: Ale kafe nepije.
0: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
2: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
0: Vy mu do toho taky dáváte brom?
1: Ne, já už mi dávám vůbec nic. A i kdybych udával, tak je to stejně.
0: Vás to skoro porazilo na zem.
1: No mě to...
0: Vyrazilo dech.
1: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
0: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
2: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
0: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
1: Že jim hrozně moc děkuju. A že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio, děkuju moc.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak já jsem před 8 lety měla zhoubnej nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý týden jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou za panem doktorem a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem si k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak, já jsem chtěla žít, takže možná i ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní. A ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí. Ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takový ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí, tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus. Tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začnu brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý a kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na 3 krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu ze psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8:30, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a 2x se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejí těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, i dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na Svobodárně, tak jsem chodil na Svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no. Jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4 a babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak mám mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už, no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divoch nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte, co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splní?
4: No, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženějí, anebo až dokončí školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat, jako třeba nebyla jsem v Římě. Jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na ty chalupě dobře. A jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, to, tak takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víte, Josefku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já teď na ty starý kolena jí děkuju, nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový, takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych ji ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně. Za použití řádově 100 kg té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačno, místy zejména v Čechách déšť nebo přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmese. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
6: doby nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není, tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
5: Co je vám, maminko?
6: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
5: Co jste měla k obědu?
6: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
5: Vždyť vy se celá třesete.
6: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
5: Zavolám doktora.
6: Ne, to přejde.
5: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
6: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
5: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
7: Tep 80, tlak 150 na 90... To by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
5: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
7: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
5: Je to něco vážného?
7: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
6: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
7: Ano. A ty bolesti na prsou?
6: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
7: No, vyloučit to nemohu. Některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
5: Dovezu tam matku sám. Bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
7: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
5: Jste velice laskav, doktore Watsone.
7: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
8: Večer.
9: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
10: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic netento...
9: Netento. Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento...
10: Další? To už je čtvrtá.
9: Pátá, seržante, pátá. Do pěti byste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
10: Aha, a tohle?
9: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
10: Oh, pět lidí za odpoledne.
9: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
10: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
9: Dosud. Ale co my víme?
10: Jistě, když ani doktoři nevědí.
9: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
10: Co budeme dělat?
9: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
10: To je ten doktor Watson?
9: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
11: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
12: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
9: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktore?
12: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
9: Nějaká podezření?
12: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
9: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
12: Chtěl jsem říci předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
9: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
12: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
9: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
12: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Ciano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
9: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
7: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
8: O myších a kravách.
7: Snad o myších a lidech.
8: Nemocné. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
7: Ale
8: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
7: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
8: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
7: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
8: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
7: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
8: Harome, jak to, že o tom nic nevím?
7: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
8: A policie je samozřejmě bezradná.
7: Samozřejmě.
8: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
7: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
8: Vaše bezmezná důvěra mě těší, moc, ne?
7: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
8: Ne. Vy? Watsone?
7: Ano, budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
8: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
7: Prosím, první oběť odvezli asi v 1 hodinu popolední. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
8: Druhý případ?
7: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
8: Oho. To je hodno pozoru.
7: Jistě. Však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
9: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak...
8: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnózu oznámili.
9: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
7: Usmrtit nebo naopak pomoci?
9: No jistě, jistě. Ale adrenalinem se přece člověk nemůže otrávit.
7: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
8: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
9: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
8: Ale mají také společného holiče.
9: Co?
8: Totiž chci říci řezníka.
9: Prosím.
7: Jakéhosi Higginse.
8: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
7: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
8: Higgins je ovšem neobsluhoval.
7: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
8: A tak se to stalo.
9: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?

0: Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
1: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 miligramech adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
0: Vy si nečtete v Tesařovi?
2: V komže?
1: No, v Tesařovi.
2: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
0: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
1: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
2: Protože mistra boleli zuby.
1: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
0: Jak říkal už Descartes.
1: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
2: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
0: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
2: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu genius. Bez vás bychom...
0: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
1: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
0: Oh, také neznalý učedník?
1: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
0: Ale.
1: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
0: A to je možné?
1: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
0: Strašné. Kolik bylo obětí?
1: U těch nadledvinek? 7.
0: Strašné. Z toho plyne poučení,
1: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka.

0: Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná, převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra, a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
1: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
2: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbournu.
1: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
3: Co to?
2: Přítel prosí, abyste zastavil.
3: A proč to neřekne rovnou? Prrrr.
2: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
1: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
2: V 5. století.
1: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
2: O, já nechci nudit.
1: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
2: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
1: A teď mi odpíráte svou vzdělanost. Jak kruté, Watsone, spusťte.
2: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu Západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
1: Snad Toulouse.
2: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
1: Tolose padlo.
2: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
1: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
2: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
1: Watsone.
2: Ano, Holmesi.
1: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
2: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
1: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
2: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
1: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
3: Slabou půl hodinku, pane.
1: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
3: Co říkal pán?
2: Abyste jel dál.
3: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
4: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
1: I nám je ctí, pane vikomte.
4: Och, musím pana vikomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
2: Byl zavražděn?
1: Watsone.
4: Pan vikomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
1: Doufám, že se mu daří už dobře.
4: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
1: A rukopis?
4: Pan vikomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
1: Pane.
4: Hieronymus Cabantou, majordomus tohoto domu. Jsem vám plně k službám.
1: Znáte podrobnosti?
4: Všechny, pane.
1: Dobrá.
4: O, pardon.
1: Co je vám?
4: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedo se čípade.
1: Tak to se týká Watsona.
4: Watsona?
1: Podrobnosti, prosím.
4: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
1: Proč do věže?
4: Poté, co se pan vikomt dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
1: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
2: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev. a přirozenou smrtí.
1: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
4: Kabantu.
1: Prosím.
4: Po hodině přiběhl pan Vikomt rozrušen, že rukopis zmizel.
1: Podezříval vás.
4: Vyloučeno. Pane?
1: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
4: Ano.
1: Dopřával si pan Vikomt po klaretu krátký osvěžující spánek?
4: Nemohu sloužit, pane. Pana Vikomta jsem pak vydával až u večeře.
1: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
4: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
1: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
4: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senosečím.
1: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
4: To by byla pro mne smrt, pane.
2: To snad ne.
4: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
1: Ale Watson je přece...
2: Holmesi, to není nutné.
1: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
5: Vysoce vážený pane Holmes.
1: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
5: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
1: Prosím, v tom případě snad raději.
5: Tolik je jisto vysoce...
1: Pouze Holmesi, prosím.
5: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
1: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone. Zničené stalagmity a také stalaktity.
5: To prosím nebyl pachatel. Klestili jsme si cestu.
1: A chápu.
5: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
1: Cože? Pachatel se zřítil?
5: Pouze vsi. Více psů jsme neměli, bohužel.
1: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
2: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
5: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
2: A proto to tak táhne.
5: Máme zjištěno, že ne všude.
1: Vy jste tam byli?
5: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
1: A stopy?
5: Žádné.
1: Samozřejmě.
5: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojuje dobré s užitečným.
1: V hospodě dobré s užitečným?
5: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí nasenou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
1: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
2: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
1: Na všechny strany, jak je nutno.
5: Velmi případné, pane Holmesi.
1: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
5: Staříka.
1: Kdo je to?
5: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
1: Můžete mě s ním seznámit?
5: Samozřejmě, čeká u vchodu.
3: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
1: A co bývalo?
3: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
1: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
3: Jo, to mám, to je luftcukem.
1: Čím, prosím?
5: Jako průvanem, pane Holmesi.
1: To zajisté, ale proč?
3: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. A pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil. 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. a už jsem do jeskyní nevkročil.
6: No, to bylo jistě zlé, pane.
3: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
6: Jaký člověk?
3: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
6: Lavorin?
3: Jo.
6: Snad labirint.
3: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
6: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
3: Ani za nic, pane.
6: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
3: Já vám přece nic neudělal, pane.
6: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
7: Úplně, pane. Vaše přání?
6: 2 fůry lučního sena.
7: Sena?
6: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
7: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídíme. A kde, kam?
6: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
5: Nakonec ten stařík souhlasil.
6: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
5: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
6: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
5: Jak jinak, když je uvnitř tma.
6: A pan prefekt?
8: Říkal, že poslal vás.
6: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
2: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí vocne, pojďte.
6: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
4: Ještě trochu trip du conte de foi. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
6: Ne, já už děkuji.
4: A vy, milý, vážený pane doktore?
2: Ne, ani já už ne.
4: A pan komisař?
5: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
4: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žuranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
6: Jak myslíte, milý kabántů?
2: No, je snad na čase, milý Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
6: Bylo to velmi prosté, milý Watson. Můžete začít, pane komisaři.
5: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
6: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
5: Zejména, jak to seno roztřásali.
6: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
7: Jak hrozné.
6: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
5: Ale jaké?
6: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
7: Nebohý pan François.
2: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
7: Je to bratranec pana Vikomta.
2: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
6: Ano, zůstává objasnit, proč právě on. Nebo to snad řeknete vy, milý Kabantu?
4: Pan Vikomt se domnívá, že v onom rukopise...
2: V kodexu Euricianus?
4: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byly potomky vizigotských králů.
2: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
6: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl. No,
7: chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
6: To mi připomíná, milí Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
7: Už se stalo.
4: Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
6: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
2: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Holmesi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste, zajisté, starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithsová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Holmesi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic. Kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha. A druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dětička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Holmesi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i hned dostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithy, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithy, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
2: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
4: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithy. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
4: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
4: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithy.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: On, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
9: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě, pane notáři. Půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
9: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watsone, přečtěte to.
9: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
9: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
9: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
9: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
9: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou schodu okolností. Podle hesla chytrému na pověz.
9: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
9: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
9: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
3: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
3: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy? Co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát a to na adresu linka@rozhlas.cz a já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím po tom, abych byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někde chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak i ta příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20. Ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinný štěstí, ale mám tři krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná.
0: Uh-huh.
1: A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaký roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to je. Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty tři zdravé děti, dva syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párních letech, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A říkal mami tam, by či to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda. Taková.
0: Je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda
1: já
0: je tam skutečně nádherná.
1: Já Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorandském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně
1: no,
0: tak, přesně povídat. Tak, bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se by
0: jela, že jo?
1: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala. Ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla. To musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano. To je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále. Tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije.
1: Kolika let. Já jako byly letos, tak už další nepřežijí. Teda, dávám, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím. Jsem moc šťastná, že jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, do dneska fungující Bonito 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Takže tak je to jak v Norsku.
1: Tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je to tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mně ta příroda pomáhá třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to
1: vidím. To je hrozné, ano. To je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely.
0: Ano.
1: A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu...

0: je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
1: No, máte pravdu, volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věce napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já, a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst, ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
0: no,
1: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
0: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého ptáčka, i brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
1: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože, protože přiznám
0: určitě,
1: se,
0: ano, taky,
1: že teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí. A
0: no,
1: úplně, co je nejhorší,
0: já vím.
1: Že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si,
0: já
1: si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže
0: no,
1: paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit,
0: no,
1: že se lidstvo prostě snad konečně taky jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
0: Prosím. A mějte se moc hezky.
1: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovše přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhlý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce, já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo,
1: nějakou krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci, nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu. Já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy. Nechtěli jsme se na to koukat. Je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil vstekerou v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, když je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, když to je šílený. To je samý thrillery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo, aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hala.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, boje mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř.
0: Hm.
1: No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda mě se vyplnilo, no až jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo,
1: to,
0: paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby se lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: To je, já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: Jo, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych... K tomu tématu. No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vyděláte,
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, rozumím. Protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj. To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a o toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuju za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnilo a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zase je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam. A potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky. Ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu, než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měly v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě, je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou spouru, rozumně, ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka a toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co, když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno pro to, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. A to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinou ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 8900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Helena
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné, co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré, máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším, já mám partu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila, tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své dcery nebo pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo když se mně stane, že by mě nepustili sednout nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná. A
0: ano, velmi vzdělaná.
1: No tak
0: ano.
1: To bych jako, co tam zase neznamená žena tolik to, co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuju.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno. Protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku. Druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, a už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teďko volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, někteří jsou hodní, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: Asi jsem se o

0: a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok, tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
1: Tak z vás úplně stála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
0: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
1: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
0: vám
1: noc.
0: Vám taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí tohou bylo vdát se mít děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, no, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit. Jsem jako
0: náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě, s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, no, třeba, přesně no, tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, mám. No, takže prostě mám rodinu.
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám. Sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám. A také si s ní užívám. Takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady. A jsem za vás ráda. A přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju, zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident.
0: Jo,
1: tyhle
0: jo.
1: Ty lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo, anebo nás uplácají čepicema. Jo, opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, a nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoptíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem
1: určitě
0: ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Přes držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě no. Tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohledu plnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno. Ano. Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se splní.
1: Teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy. To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve, takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických. No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně. My bychom si přáli, starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních Spartakiád. Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: to
1: byli maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu. Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila Spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano.
0: A jak to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat. Protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel
1: byste,
0: ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně.
1: Takže
0: tak.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili, abychom přestali spěchat a našli si čas jenom tak pár minut sami pro sebe a třeba taky pro několik veselých a moudrých příběhů. Jestli se přidáte, můžeme to zkusit právě teď. Hezký večer.

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky, dodávám, výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem, podívejte se děti, kdo z vás se fotografoval? No všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší, než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas zezadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběh náš k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u ty 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřely dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
2: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl. ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
3: Jako ptáče světem sem a tam, čemu ten bloudí...
2: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
4: Zasudek, to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla, no a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, který, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane. Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jak ji měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. No to by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky, ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplízlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to, zase on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
5: Divadlo pro vaše uši.
1: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali a jak jsme se nadřeli se vším možným. Co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, kde pak desky? To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
6: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
1: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A
7: už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře.
1: No a nebo jsme kokrhali.
8: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat.
9: Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
7: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek té hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, o tamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělají. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěřím.

Amír, kdo pak nesvítí.

0: taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
1: Máte rádi žartovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
2: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuštu, za Grejcar, nebo já nevím. Teď je to tak, dobrý to bude.
3: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
1: oči. A tohle je
3: oči.
1: Zdeněk Jirotka.
3: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
2: To, když si vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
1: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel
2: no
1: z Brna.
2: A učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. Radlík. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
4: Tady právě visí obraz jednoho
1: malíř
4: našeho výborného
1: Jaroslav
4: krajináře.
1: Malíř Jaroslav Počenášek.
4: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat. Ne, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitě a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vy

0: vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
1: Stručně z nemocnice jen jako výborně. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl
2: profesor
1: za války
2: Ivan Osvald.
1: Na městí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal, Kadečka, je zde Kadečka? Jsem zvala, tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován, máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
0: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František
0: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy? Ten řekl, já jsem samaritán. On řekl, správně. A co budete dělat v případě náletu? Ten měl odpovědět. V případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy? Ten tlustý. Já jsem říkal, já jsem proudník. To bylo správně. On taky řekl, ano, správně. A co budete dělat v případě požáru? Hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstva hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě pošťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
3: Výborně. Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
4: A tam vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u nás otevřený okýnko. Do světlíku.
0: Když čte.
1: Jste to nabral tedy z hlibokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začali hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jeho český básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak se větší balíska, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu. Tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
0: To je Silvestrov.
5: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista Vladimír Kalina.
5: Tam mě představili do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám 4-pokojový byt na Pankráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, vždyť si hraju, peru jim prádlo.
6: Ha, ha, ha, ha.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky. A všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí, v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.